Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a Písnička v bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka, a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada,

říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

na rohu. Stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel.

odvěků. Majitel těch divných očí.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Moriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělali takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Ajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. Budoucnost patří Krychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Já jsem Koule, já jsem rád Koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet Krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Svět je Koule a objevil ho Koulumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Koulumbus taky. To byla Koule náhodou, Koule.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle.
3: Aha.
2: Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule.
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým. Předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulím a je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule. Ta má taky takový vykoulený vouči a obouči. Má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo? Yeah.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je bájsný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Já jsem říkal, koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle. Tohle
3: blbost, víte.
2: Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra, myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra?
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co, když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to ale chcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Ano. Osobně jste je viděl v divadle teda v Rokoku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, moc hezky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo, Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Takže tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl v Turnově ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslíte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

kolem známých míst.

0: dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří. Děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Kropenata. No, a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, té diskografie, té gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za noci v tužiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju, týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s seferonkama.
0: Seferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli, carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No, řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má. Jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně, hodně, hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě, protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: Není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, vlastně, jak dlouho vydržím, tak tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdila jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se si bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svalou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klop asi ví, o koho je Patriku.
1: Ano, taky ano.
2: A ona mi společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se poved?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte. To je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání, ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko, automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vzáby si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakalitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli z nesvatého.

0: tebou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru a už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
0: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký
2: tam
0: kolegové
2: měla.
0: Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem, anebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, nebo tě po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, to jsem, a protože byla paní učitelka, tak napsala, komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, ano, je mi to ano, jasné. Ano. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Lovosicích ode dneška řidiči neprojedou Terezínskou ulicí. V České Lípě příští týden začne výstava o vysídlování oblasti. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Dnes čekáme velkou oblačnost, na horách slabý déšť, k večeru vyjasňování a teploty do 22 stupňů. Krásné brzké ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. V Lovosicích dnes začíná druhá etapa rekonstrukce křižovatky u Jatek. Terezínská ulice bude do půlky října neprůjezdná od autobusového nádraží až k nově vznikající okružní křižovatce. Omezení čekají i hromadnou dopravu. Průmyslovou zónu ve východní části města obslouží jen dvě linky během ranní a odpolední špičky. Další spoje pak budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.
2: Automobilová a nákladní doprava bude vedena objížďkou kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Na původní trasu se řidiči napojí na kruhovém objezdu u Kauflandu. Podle prvotních plánů měla druhá etapa začít už v půlce srpna. Kvůli nestabilnímu podloží pod vozovkou se ale stavební práce prodloužily. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne zítra v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a taky jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky paměti národa severní Čechy Michály Pavlátové projekt pracuje hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků.
3: Panel vlastně nese nějakou kratičkou informaci s velmi jako silnou citací toho pamětníka a je to vlastně postavené graficky právě do té tváře toho pamětníka a jeho obrázků archivních z dětství.
0: Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AfD ale podle nynějšího odhadu většinu mandátů v zemském sněmu nezískala a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Všechny strany, které se tam dostaly, spolupráci s AfD odmítají.
1: Počasí.
0: Do konce září musí řidiči počítat s uzavírkou Moravské ulice. V Teplicích uzavřená je taky Žukovova ulice na Střekově. Aktuálně jedete bez nehod, tak vám přeji i dál šťastnou cestu. A co se počasí týče, bude převládat velká oblačnost, na horách ojediněle slabý déšť, večer od západu vyjasňování a nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešní půlnoci až do konce roku bude uzavřena Lužická ulice v Děčíně. Důvodem jsou stavební práce, vy s tím počítejte. Já vám přeji šťastnou cestu a krásné pondělí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 5 a Jana Moravcová na Českém rozhlasu Sever, tak tedy pěkné pondělní ráno, pokud vstáváte s námi. A děláte dobře, pokud chcete vědět víc o dnešním datu. Dneska už máme 7. září a za malou chvíli si o něm povíme víc v našem kalendáriu s Petrem Jungmanem. Teď už ale písničky, které nestárnou.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 11 minut, dobré pondělní ráno, dneska už máme 7. září, vy posloucháte Český rozhlas Sever a pohled do kalendáře nesmí chybět a ten nám zprostředkuje Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
4: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
3: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunošna krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Petr Můka na Českém rozhlasu Sever. Vám přeju pěkné pondělní ráno. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty venku, je docela chladná noc, chcete-li to tak nazvat, teploty od 9 stupňů výš, tak zhruba většinou k 10-11 stupňům, na radaru žádné strážky. A předpověď i dnes mluví o tom, že bude počasí docela příjemné, teploty okolo 21 stupňů, bude slunečno, jenom na severozápadě se může vyskytnout větší oblačnost.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 17:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever a já přeju pěkné pondělní ráno. Rychlejší a pohodlnější nákup, to si slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh třeba ovoce nebo pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů, takže se s tím asi potkáte. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme.
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože ano, jedno ano. Z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
2: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojeni?
4: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
2: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
5: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
2: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
6: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
2: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.

Bývalá Ilona Čáková a na Českém rozhlasu Sever už jsou tady připraveny další aktuální zprávy. Pokud s námi vstáváte, tak za malou chvíli tu bude Jana Moravcová a další porce informací ze severu Čech.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Ústecká sociální agentura dnes otevírá místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Budou v něm fungovat své pomocné skupiny lidí s podobnými životními zkušenostmi. Budou otevřené pro každého, kdo chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Česká Lípa měla o víkendu hostit Speed Festival pro příznivce automobilového sportu. Pořadatelé ho ale zrušili s odvoláním na změny v rozpočtu a podpoře partnerů. Oznámili to na sociální síti. Dnes je světový den Duchenovy svalové dystrofie. Řada budov v Česku se rozsvítí červeně. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů, pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Fotbalisté Teplice zvítězili v 7. kole šance ligy na hřišti Zlína 3-1. Severočeši se díky tomu posunuli na 5. místo tabulky. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, slabý déšť na horách a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně na severu v dopravě? Komplikace očekávejte u Valkeřic na Děčínsku, u střetu osobního vozu se zvěří a v Lužické ulici v Děčíně počítejte od dnešní půlnoci s uzavírkou a ta tam potrvá až do konce letošního roku. To byly zprávy půl šesté, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stáváte s Českým rozhlasem Sever, tak tohle to byly zprávy o půl šesté a Jana Moravcová. Hezké ráno společně s námi, za chvilku si představíme další osobnost Česka a pozveme vás k poslechu k našemu dnešnímu odpolední. A jak můžeme ovlivnit barvy květu hortenzí, se dozvíme před 6. hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, je tu Iveta Bartošová.

0: Sladké mámení a Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Sever. A teď už pozvánka na odpoledne po 13. hodině. Tu bude pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A tím dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj, Rudolf Merkner. A tady je malá ochutnávka.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.

0: počasí.
1: Za minutu už bude 6:45. Jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuálně teploty od 7 do 10 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude převládat velká oblačnost. Dokonce na horách se může objevit slabý déšť, teprve k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Elan a Lojzo, Český rozhlas Sever, dobré ráno. Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzí a jestli se jim daří líp ve stínu nebo na slunci? Odpovědi nabídneme v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré. Hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzí jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byly Mandraže a na Českém rozhlasu Sever už za malou chvíli další aktuální zprávy od Jany Moravcové. Liberec připravuje manuál pro vzlet zastávek. I to se dozvíte přesně v 6.

dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřní útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Zastupitelé Ústeckého kraje dnes projednají mimo jiné zavádění AI do výuky na středních školách. Liberec připravuje manuál pro vzhled zastávek, pítek nebo laviček. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na horách se slabým deštěm a teplotou do 22 stupňů. Krásné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
2: Hledám zase ten nejkou.
3: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
4: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
3: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: V Ústí nad Labem se dnes sejdou krajští zastupitelé. Na programu mají přes 20 bodů. Mimo jiné projekt na zavádění umělé inteligence a virtuální reality do výuky na středních školách v Ústeckém kraji. Celkové náklady budou až 212 milionů korun. Podpora z operačního programu Spravedlivá transformace má být 85%. Upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
5: A cílem je unikátní systém podpory výuky umělé inteligence a virtuální reality na našich středních školách, to znamená technické podmínky vzdělávání pedagogů, vznik takzvaných AI kabinetů, kterých by mělo být až 50.
0: V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule. Jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové zahrnuje manuál například vzhled autobusových zastávek, pítek, mlžítek a nebo laviček. Součástí jsou i informační prvky. Manuál musí ještě projednat rada města a sloužit má jako podklad pro investice do veřejného prostoru města. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasku-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, k večeru se bude postupně od západu vyjasňovat, na horách dnes čekáme slabý déšť, nejvyšší denní teploty do 22 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka osobního vozu se zvěří komplikuje provoz u Valkeřic na Děčínsku a na D8 u hranic s Německem ve směru na Ústí nad Labem. Čekejte překážející porouchané vozidlo na 91,5 km.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě v 6 od Jany Moravcové jste slyšeli. Pěkné pondělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. Tentokrát se podíváme do Děčína a tradiční podvod přes WhatsAppovou zprávu. Jak zjistíme, pořád to bohužel funguje. A pak vyrazíme do Vilémova, kde si projdeme křížovou cestu z 18. století. Teď už ale písničky, které nestárnou, Miroš Birka nebo Marek Ztracený.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: V Děčíně se podvodník vydával za syna a přes WhatsApp požádal domnělou maminku o pomoc s placením faktur. Tvrdil, že má rozbitý telefon, používá jiné číslo a peníze hned vrátí. Žena bohužel uvěřila a podle pokynů poslala několik plateb. Podvodník jenže pokaždé přišel s další žádostí a ujišťoval jí, že tentokrát už jde opravdu o poslední převod. Celkem žena poslala skoro 350 tisíc. Další dvě platby už banka kvůli podezření na podvod zastavila. Ale ani tehdy se podvodník nevzdal a ženě dokonce radil, co má říct bance, aby převod prošel. Nakonec si žena ověřila informace u skutečného syna a zjistila, že žádné peníze nepotřeboval. Teprve pak případ oznámila policii. Takže i tady platí, než pošlete peníze, raději synovi nebo dceři nejdřív zavolejte.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45 a jaké je počasí na severu při pondělku? Tak aktuální teploty od 7 do 10 stupňů, je docela chladno takhle po ránu. Je to také tím, že na radaru nejsou žádné srážky, ale během pondělka, tedy dneška, bude převládat velká oblačnost, na horách se může ojediněle objevit slabý déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes při pondělku si uděláme malý výlet, vydáme se křížem krajem, tentokrát do Vilémova na Děčínsku, kde si prohlédneme s Evou Bucharovou křížovou cestu.
2: Určitě se vám to taky stává, že velmi zajímavé místo objevíte na výletě nečekaně a možná i náhodou. Mně se to stalo zrovna nedávno, když jsem se jela načepovat vodu k vilémovskému léčivému prameni, který jsem našla pod tímto názvem na mapě. Pramen je ve Vilémově v moc hezké udržované malé kapličce. A hned vedle pramenu jsem si neplánovaně mohla projít křížovou cestu. A zvu tam i vás. Vilémovská křížová cesta byla postavená za jeden jediný rok v letech 1765 až 1766. Tvoří jí 13 barokních výklenkových kamenných kapliček, stojí na hranolových podstavcích a jsou zakončeny půlkruhovým štítem, na kterém se nachází římská číslice. Jednotlivá zastavení jsou podle terénu nerovnoměrně rozmístěna kolem starého hřbitova spolu s vysázenými lípami. Posledním 14. zastavením je boží hrob s pískovcovou sochou ležícího Krista z roku 1765. Kaple je zapuštěná do svahu, vzadu za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a vytváří dojem hrobové jeskyně. V letech 2020 až 2022 došlo k celkové rekonstrukci kamenných zastavení, k opravě prosklení a vrácení původní barevnosti křížové cesty. Ke křížové cestě ve Vilémově se dostanete po modré z Mikulášovic z Dolního nádraží anebo z vlakové stanice v Horní Poustevně. Přímo do Vilémova jezdí taky autobus z Děčína s přestupem Chřibské.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Michal Tučný a teď už je 6 hodin a 25 minut a to znamená, že za malou chvíli uslyšíte také další aktuální zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. A co se dozvíme při pondělku? Samozřejmě zamíříme na sever Čech, Lávka přes říčku Modlu v Lovosicích je ode dneška uzavřená. A také, pokud bydlíte v Libereckém kraji, můžete posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů. To všechno už ve zprávách za malou chvíli, to znamená po písničce.

0: 7.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce korun. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku teď pobírá asi 180 tisíc lidí. Lávka přes říčku Modlu v Lovosicích je ode dneška zavřená. Řemeslníci opravují zrazlé a poškozené části kovové konstrukce. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Součástí oprav je taky výměna dřevěné mostovky nebo zábradlí. Rekonstrukce by měla být hotová do 21. září. Lidi můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Zveřejnila je krajská společnost Korit LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Návrh lidé najdou na stránkách iido.cz. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů. Informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. Prvoligoví fotbalisté Teplic vyhráli v 7. kole na hřišti Zlína 3-1. V tabulce se díky tomu posunuli na 5. příčku. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na horách slabý déšť, k večeru vyjasňování a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Srážka osobního vozu se zvěří komplikuje provoz u Velkeřic na Děčínsku nebo taky u obce Bříza na Litoměřicku a s uzavírkou počítejte nově v Havlíčkově ulici v Krásné Lípě na Děčínsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 6:30 jste slyšeli, tak to byla Jana Moravcová, vám všem příjemné ráno s Českým rozhlasem Sever. No a co nás čeká dál? Už za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den. Máme tu pondělí, je 7. září. A před 7. hodinou něco pro řidiče. Uděláme si společně takovou řidičskou abecedu, naučíme se, jak na silnici nechybovat, jak se chovat v situacích, kdy jsou ty chyby vlastně vůbec nejčastější. Ale teď už písničky, které nestárnou Katapult nebo Alice Springs. No tak pus.

Za 5 minut bude 6:45 a my si můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Máme 7. září, tak se pojďme podívat třeba do Ústí nad Labem na Lidickém náměstí. Tam bude dneska hodně zajímavá vernisáž. V 15 hodin začne panelová výstava o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, historie vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem, vznik univerzity v roce 1991 i rozvoj. Techtle mechtle si dneska můžete užít v Litvínově, protože do Citadely přijede revue v nové bláznivé hudební komedii právě pod názvem Techtle mechtle.

Halo, tady máma a začíná se v 19 hodin. No a v zahradním domě v Teplicích bude představení, které se jmenuje Hlasy lásky a zkázy. Je to vlastně takový William Shakespeare ve velmi netradiční kombinaci žánrů i podání. Čeká nás večer stavěný na monolozích dvou solistů, sopranistky Miroslavy Časarové a herce Petra Stacha. Tak se dobře bavte.

0: 6 hodin a 45 minut, tedy 6:45, je potřeba popovídat si o počasí s někým odbornějším, než jsme zrovna my z Českého rozhlasu Sever, a právě proto je na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré pondělní ráno i vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k tomu, jaká je aktuální situace na začátku nového týdne.
1: Tak dnešní ráno velmi chladné v Ústeckém kraji, teploty nám klesaly na 10 až 6 stupňů Celsia. Oblačnost zatím na tom severu, severovýchodě máme zatím s menšinou, ale od západu, jeho západu už se nám nasouvá více oblačnosti, a to vlastně bude trendem toho dnešního dne, kdy budeme mít většinu oblačnou až zataženou, a to je právě spojený s teplou frontou, která nás bude ovlivňovat, bude k nám
0: přinášet třeba.
1: Ano, děkuji.
0: To je
1: teplý vzduch od jeho západu, i když ten teplý vzduch se nad těmi dnešními maximálními teplotami úplně neprojeví, protože při té zatažené obloze ta maximální hodnota dneska v Ústeckém kraji bude dosahovat 19 až 22, což je vlastně srovnatelné s těmi včerejšími maximy.
0: No, ale mluvili jsme o teplé frontě, předpokládám, že se to projeví asi zítra.
1: Ta teplá fronta se už projeví právě dneska tou oblačností. Mohl by se objevit slabý déšť, a to zejména na horách, ale srážkami se úplně tak neprojeví, ale projeví se potom studená fronta, která půjde... Ano, čekejte, já jsem úplně zmatená.
0: To nevadí.
1: Tak se vrátíme k tomu, že zítra, ano, v úterý budeme mít velmi teplo, až 31 stupňů Celsia, tak... A pak půjde studená fronta, mě tam uvízly ty srážky, tak já se omlouvám. Takže zítra velmi teplo, slunečno, a zase oproti tomu středa bude zatažená a deštivá a bude chladná. Tak.
0: Tak a máme to z krku, výborně. Tak jsme si to řekli, dneska ještě jakž tak studeno, zítra vedro, třicítky, a ve středu se zase ochladí. Dobře, tak děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 7 hodin, vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak hlavně teď by měli zbystřit všichni, kteří se pohybují na silnicích, tedy řidiči. Ano, my co jezdíme často, tak si často myslíme, že opravdu umíme řídit báječně, ale myslím, že takové osvěžení pravidel silničního provozu nikdy není na škodu. Takže vám až do konce září každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se nejčastěji chybuje. No a dneska si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. A slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
1: A jak je to u připojovacího pruhu?
2: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
1: Dokážete popsat nějaký problém?
2: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
1: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
2: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

Pavel Bobek víc nehledá a na Českém rozhlasu Sever už za malou chvíli uslyšíte další aktuální zprávy od Jany Moravcové. A co se dozvíte? Třeba to, že v Děčíně je ode dneška uzavřena další část Lužické ulice. Víc ve zprávách v 7.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Děčíně je ode dneška uzavřená další část Lužické ulice. Liberec dnes z náměstí přestěhuje sochu od Jiřího Seiferta. Tepličtí fotbalisté zvítězili ve Zlíně 3-1. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s teplotou do 22 stupňů. Krásné pondělní ráno vám všem přeje Jana Moravcová. V Lužické ulici v Děčíně dnes začíná další etapa uzavírky kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Podle Severočeské vodárenské společnosti tam dělníci mění zhruba půl kilometru kanalizace z roku 1903 a vodovodu z roku 1965. Obnova vyjde na zhruba 21 milionů 400 tisíc korun bez DPH.
2: Uzavírka Lužické potrvá po etapách do konce roku. Objížďka vede přes Kamenickou, Rígrovu a Purkyňovu ulici. Omezení se týká taky městské dopravy. Vybrané spoje linky 201 jezdí k nemocnici po objízdné trase a linka 237 na zastávce nemocnice nezastavuje. Z Děčína Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Z Libereckého náměstí doktora Edvarda Beneše dnes zmizí morový sloup. Sochu Jiřího Seiferta město předstěhuje do paláce Líbik. Stěhování začne v 7:30 ráno. Seifertovo dílo bylo v Liberci vystavené už v 60. letech v rámci sympozia Socha a město 1969. Teď ho má magistrát půjčené z Chebu, říká mluvčí Jana Kodymová.
3: Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění Cheb. Nový umělecký objekt na nároží radnice slavnostně odhalíme v pondělí 21. září.
1: Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena dva dny po konfliktu zemřela. Cyklista podle obžaloby způsobil její smrt, státní zástupce proto požaduje nepodmíněný trest. Muž vinu odmítá a odvolal se proti tříleté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Znalci nedokázali potvrdit, že mezi potyčkou a úmrtím byla přímá souvislost. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rakev s jeho tělem je dopoledne vystavená v jednom z tamních kostelů. Po poledním pohřebním ořadu se pak průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech.
0: Sport.
1: Prvoligoví fotbalisté Teplic vyhráli v 7. kole na hřišti Zlína 3-1. V tabulce se díky tomu posunuli na 5. příčku. K výhře ve Zlíně pomohl gólem i útočník Tomáš Zlatohlávek, který si tak připsal premiérový ligový gól v dresu Teplic.
4: Uleva, jsem strašně vděčný za to, že mi to padlo. Vlastně byl to, si myslím, důležitý gól na těch 2-0, protože Zlín těma nákopama je nebezpečný, ale jsem fakt za to vděčný, že se mi to podařilo vstřelit, protože na ten gól jsem čekal strašně dlouho a strašně si ho vážím.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severu převažovat velká oblačnost, k večeru se začne od západu vyjasňovat, na horách čekáme slabý déšť, teplotu naměříme do 22, na horách do 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Wolfarticích na Českolipsku bouralo osobní auto do stromu. Nehoda bohužel se neobešla bez zranění, jsou tam záchranáři. A bouralo se u obce Vříza na Litoměřicku. Srazilo se tam osobní auto se zvěří. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 7 od Jany Moravcové, pěkné pondělní ráno společně s námi, dneska už máme 7. října a tak se můžeme za chvilku zeptat Petra Jungmana na zajímavá výročí právě ke dnešnímu dni. A pak vyrazíme na fotbal. Pravda, fotbalisty Zlína a Teplic spojují žluto-modré barvy, ale nic moc jiného, co by je spojovalo, teď nenajdete. Podrobnosti ze zápasu uslyšíte před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Jan Kalousek.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Sedm hodin a 12 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever a teď už je také čas, abychom si zopakovali dnešní datum. Tak, máme tu pondělí, je 7. září a čas na to, aby Petr Jungmann z kalendáře našel zajímavé informace.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
5: Pád ruského letadla zavinil smrt 3 českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
4: V letadle Jak 42, které se zřítilo u letiště Tunošná krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v Jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, jaké máme počasí na severu, tak docela chladné ráno od 6 do 10 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky, no a předpověď mluví o tom, že bude hlavně oblačno, na horách se občas může objevit slabý déšť a nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá na Českém rozhlasu Sever. My se teď budeme věnovat sportu. Na konci minulé sezóny dělil fotbalisty Zlína a Teplic v tabulce jediný bod. A i před tímhle ročníkem měly týmy podle předsezónních odhadů patřit spíš na podobná místa. Jenže pravda je úplně jiná. A zdůraznili také vzájemný zápas Teplic a Zlína. Teplice vyhráli u hostů 3-1. Se 13 body jsou páté a Zlín bez bodu poslední.
1: Je to snad poprvé, co jsme přijeli do Zlína jakoby v té roli favorita, ale tohle jsem hráčům přizvukoval, že Zlín hraje pro ně extrémně důležitý utkání.
2: Přibližoval po výhře 3-1 na hřišti Zlína trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala. Kouč poraženého týmu Bronislav Červenka slova svého protějška potvrdil. Ševci vnímali, že domácí zápas proti Severočechům je šance na premiérový bodový zisk v sezóně.
3: Tyhle zápasy jsou hratelné. Já vím, že to připadá jako divně, ale za mě Teplice samozřejmě jsou v lepším rozpoložení, jsou v lepší psychické pohodě, mají body. Přesto si myslím, že tyto zápasy bychom měli zvládat a měli bychom je dovést do vítězství.
2: Jak už ale víme, zůstalo u podmiňovacího způsobu a Zlín opět prohrál a je dál bez bodu.
3: Je to jenom naše chyba, protože máme to ve svých rukách a máme to ve svých nohách a pak budeme co chtět, porážet tady Slávii nebo koho. Musíš porážet tyhle manšafty, které mají kvalitu, vůbec jim neodpírá nikdo, nikdo neříká, že Teplice mají teďka skvělý start do sezóny. Ale říkám, ale my jsme taky nějaký tým a my to musíme zvládat. A my to prostě nezvládáme. Nezvládli jsme to už čtvrtý zápas v řadě. Už to vezmu ty domácí zápasy.
2: Zatímco zlínský trenér Červenka zmiňuje Slávii jako příklad týmu, se kterým jeho svěřenci těžko uhrají slušný výsledek, Teplice se o něco takového pokusí už v příštím kole, kdy doma přivítají právě obhájce titulu a lídra tabulky.
4: Slávie doma je to taková třešnička, že jsme na té vlně zpátky a jdeme si to s nima rozdat, uvidíme, jaký bude výsledek, ale my neskládáme nikdy zbraně a myslím si, že to dokazujeme tuhle sezónu od prvního utkání.
2: Těší se na velkou výzvu útočník Tomáš Zlatohlávek, který ve Zlíně pomohl k výhře gólem, prvním ligovým v dresu Teplic. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Václav Neckář dospíval a já už vás zvu ke zprávám. Na Českém rozhlasu Sever vám je přinese už za chvíli Jana Moravcová. Dozvíte se třeba to, že Česká Lípa měla o víkendu hostit Speed Festival. Jak to ale dopadlo, o tom vám řekne Jana Moravcová už za malou chvíli.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Česká Lípa měla o víkendu hostit Speed Festival pro příznivce automobilového sportu. Pořadatelé ho ale zrušili s odvoláním na změny v rozpočtu a podpoře partnerů. Ústecká sociální agentura dnes otevírá místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Budou v něm fungovat své pomocné skupiny lidí s podobnými životními zkušenostmi a budou otevřené pro každého, kdo chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Dnes je světový den Duchenovy svalové dystrofie. Řada budov v Česku se proto rozsvítí červeně. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů, pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Fotbalisté Teplic vítězili v 7. kole šance ligy na hřišti Zlína 3-1. Severočeši se díky tomu posunuli na 5. místo tabulky. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, k večeru vyjasňování, na horách slabý déšť a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Wolfarticích na Českolipsku pozor na komplikace po nehodě osobního vozu a bouralo se taky u obce Bříza na Litoměřicku na silnici 240. Osobní auto tam srazilo zvěř. Jeďte opatrně a i dál pěkné pondělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy od Jany Moravcové po půl osmé, hezké pondělní ráno. Za chvilku se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme se Zdeňkem Lukeslem probírali suvenýry z dovolené. A pak na Mosteckou sochu svatého Jana Křtitele vysvětil arcibiskup Stanislav Přibyl v pátek u přehrady Fláje v Krušných horách. Tak se tam podíváme před 8 hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, připraveni jsou Olympici nebo Tereza Mašková.

0: 7:39 se vracíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme se Zdeňkem Lukeslem probírali suvenýry z dovolené. A zavolala i Jitka ze zahrádek, která má už bohatou sbírku propisovaček.
1: Ať jedeme, kam jedeme, na dovolenou, na výlety, sbíráme propisovací tušky. Neobyčajný, každá musí mít nějaký obrázek.
2: Ano.
1: Máme jich už 2200.
2: Ja.
1: Máme z Austrálie už taky dokonce.
2: Ano.
1: A je to 14 dní, co jsem vnučka vrátila z Koreji a tak už máme i odtamtud.
2: Takže kdo někam jede, tak vám udělá rozpro...
1: Kdo někam jede, tak má za úkol přivést propisovací tušku.
2: Ano, a už se vám stalo, že třeba se vám sešly dvě?
1: Zatím, co takhle my si sami sbíráme nebo nám někdo přiveze, tak nemáme dvě, ale
2: Tohle
1: do ty sbírky musí být každá jiná.
2: Takže až někdo někam pojede, propisovací tušky do zahrády.
1: Ano, každý už to ví a volá, propisovačku už máme.
2: Hezky.
1: A víte, jak to máme v přehledu? Máme to v počítači podle abecedy. Každou máme zapíchnutou v polystyrénový desce a máme toho pomalu už půl místnosti.
0: No, pěkná sbírka. I dneska si dáme po deváté řeč. Tentokrát zavzpomínáme na zpěvačku Hanu Zagorovou, která by oslavila 80. narozeniny. A zavzpomínat můžete opět se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Tak počasí, aktuální teploty od 6 do 10 stupňů Celsia, docela chladné ráno by se dalo říct, zatím žádné srážky, jinak ale přes den bude převládat velká oblačnost, může se objevit i slabý déšť, a to hlavně na horách, a nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tebe.
1: Tak a my se teď můžeme s Českým rozhlasem Sever podívat na flaje. U hráze téhle přehrady se v pátek sešly desítky lidí, chtěli totiž vidět, jak arcibiskup Stanislav Přibyl vysvětí tamní sochu svatého Jana Křtitele. Tu plastiku umístil k vodní nádrži letos v červenci Českojiřetínský spolek. Světec se na flaje vrátil po 260 letech a kromě věřících se na místě sešli také lidé ze sousedního Saska i pamětníci ze zatopené obce.
2: Ta vesnice, tam se sešli lidi, postavili sák tý hospodě, partizán to byl pak ta hospoda.
3: Vzpomíná na obci Fláje Petr Cafourek, žil tady s rodiči na statku do svých 10 let.
2: Ženský pohromadě, když udělali na dílku vánoční, tak tam byl Ukrajinec nějaký zuba, ten jezdil s koněma a od nás, od tatínka ze statku, tak si půjčili rovničky. A to bylo nádherný, když jeli s těma sáněma a ty rovničky zvonily.
3: Na to, jak přejížděla na lyžích zamrzlou vodní plochu přehrady, vzpomíná sestra Petra Cafourka Marie Dušková.
4: Na lyžích jsem to tady odtaď vzala, tam na protější břeh, ale teď bych to neudělal.
3: Petr Cafourek se také vyučil v místním lesnickém učilišti. Popisuje, jak praskal led na zamrzlé hladině.
2: Pod tím příkrovem ledovým se udělala vzduchová bubna, protože se odebralo víc vody. A to, když ten led praskal, jak se to prolamovalo, jako když vyjou vlci.
3: Proč na fláje patří socha svatého Jana Křtitele, vysvětluje předseda Českojiřetínského spolku Petr Fischer.
5: Svatý Jan Křtitel je patronem Fláji a Teplic a ta myšlenka vznikla už v roce 2000 a přemýšleli jsme, jak ji zrealizovat. Jsme jako členové dnešního Českojiřetínského spolku přenášeli barokní podstavec z Fláji do Českých Jiřetína, dneska je vlastně vedle kostela. Je na něm nápis Svatý Jan Křtitel 1760. Díky tomuto projektu se Svatý Jan Křtitel vrací do Fláji po 260 letech.
3: I s podstavcem zhruba 2 metry vysoká socha světce má v úrovni hrudníku otvor ve tvaru kříže. Důvod vysvětluje výtvarnice a autorka sochy Petra Wolfová.
6: On je to atribut svatého Jana Křtitele, vlastně voda a zároveň kříž, tudíž jsem spojila dohromady tyhle ty dva prvky a právě se mi líbilo, že by tím křížem bylo na tu vodu, která tím atributem vidět.
3: Kříž vysvětil arcibiskup Stanislav Přibyl v pátek v podvečer. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Anna K. zpívala na Českém rozhlasu Sever, teď už je tu pozvánka ke zprávám, bude tu 8 hodina a dozvíte se třeba to, že v Lovosicích ode dneška řidiči neprojedou Terezínskou ulicí. Další podrobnosti tu bude mít v 8 hodin Jana Moravcová.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Lovosicích ode dneška řidiči neprojedou Terezínskou ulicí. V Serapointu ústecké sociální agentury si budou lidé pomáhat navzájem. Otevírá se dnes. Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dnes čekáme na severu převážně velkou oblačnost. K večeru se bude od západu vyjasňovat a teploty naměříme do 22 stupňů. Krásné pondělní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Lovosicích dnes začíná druhá etapa rekonstrukce křižovatky u Jatek. Terezínská ulice bude do poloviny října neprůjezdná od autobusového nádraží až k nově vznikající okružní křižovatce. Omezení čekají i hromadnou dopravu. Průmyslovou zónu ve východní části města obslouží jen dvě linky během ranní a odpolední špičky. Další spoje pak budou jezdit podle výlukových jízdních řádů.
2: Automobilová a nákladní doprava bude vedena objížďkou kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Na původní trasu se řidiči napojí na kruhovém objezdu u Kauflandu. Podle prvotních plánů měla druhá etapa začít už v půlce srpna. Kvůli nestabilnímu podloží podvozovkou se ale stavební práce prodloužily. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Ústecká sociální agentura dnes otevírá místo k podpoře duševního zdraví Terapoint. Budou v něm fungovat své pomocné skupiny lidí s podobnými životními zkušenostmi. Budou otevřené pro každého, kdo chce ve svém volném čase pomáhat ostatním. Podle ředitele sociální agentury Jaromíra Licka vzniká i terapeutická skupina zaměřená na pomoc mladistvým.
3: Cílem nebo smyslem toho Terapointu je zajistit dostupnost terapeutických služeb tady pro ten ústecký region. Máme smluvně zajištěny 4 terapeuty a já věřím tomu, že ty řady se teda významně rozšíří.
0: Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD chtějí snížit plánovaný schodek, který má podle návrhu ministerstva financí dosáhnout 389 miliard korun. Zástupci SPD tvrdí, že mají připravený plán, kde by stát mohl ušetřit. Nejdříve ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Vláda musí rozpočet schválit do konce září, poté ho projedná poslanecká sněmovna. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív v Moskvě a pak jednali v Kyjevě o možných krocích ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit.
1: Počasí.
0: Na severu dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na horách očekáváme slabý déšť a k večeru od západu vyjasňování. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 a na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz v centru Ústí nad Labem, v Přístavní ulici. Místo je s opatrností průjezdné a s uzavírkou počítejte nově v Dlouhé ulici v Litoměřicích. Tak i dál šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 8 od Jany Moravcové a pokud stáváte s námi, už za chvilku se zeptáme, co v učebnicích nebylo. Tentokrát Martin Písařík bude odpovídat na téma Mrtvé moře. A pak tu budeme mít jednu zajímavou rekonstrukci. Nová série Českého rozhlasu totiž představuje neobvyklý příběh slavné knihy Václava Havla, která se jmenovala Dálkový výslech. A o tom podrobněji budeme mluvit před 8:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková a Michal David.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 10 minut po 8 se na Českém rozhlasu Sever zeptáme Martina Písaříka na to, co v učebnicích nebylo. A tentokrát nám nabídne zajímavosti o mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, jaké máme počasí, tak většinou můžeme očekávat teploty od 19 do 22 stupňů. Dneska se sluníčka asi moc nedočkáme, bude totiž převládat velká oblačnost. Na horách se ojediněle může objevit slabý déšť a teprve k večeru se bude od západu opět vyjasňovat. Zajímavé to asi bude zítra, protože zítra se vrátíme ke třicítkám, bude převládat skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 28 až 31 stupňů, takže úterý bude opravdu velmi teplé, aby se zase ve středu vrátilo všechno zpátky těm 20 stupňům teplotám, tak jak je máme teď. Tolik tedy o počasí, tak hezké ráno na sever.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin a 19 minut, zpíval Daniel Hůlka. Možná si vzpomenete na knihu Dálkový výslech od Václava Havla a Karla Hvížďaly. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let. Velmi neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dneska.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížďaly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížďala z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí, připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
2: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
1: Tady Havel.
2: Šestidílná série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu, je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Vňága a Ždorb je 8 hodin a 25 minut. Máme tu start nového týdne, je pondělí a to by bylo, abychom na Českém rozhlasu Sever nepřinesli další novinky a informace. Zprávy pro vás chystá Jana Moravcová. Určitě bude zajímat Lovosické žalávka přes říčku Modlu. Je ode dneška uzavřená. Proč? Ten důvod, to se dozvíte už za chvíli ve zprávách. Stejně jako to, že lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Počkejte si tedy na zprávy po písničce.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná výši minimální mzdy na příští 2 roky. Od ledna by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. V roce 2028 by pak měla podle odhadů stoupnout ještě asi o 2 tisíce korun. S návrhem souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Lávka přes říčku Modlu v Lovosicích je ode dneška zavřená. Řemeslníci opravují zrezlé a poškozené části kovové konstrukce. Rekonstrukce má být hotová do 21. září, informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Zveřejnila je krajská společnost Korit LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. A druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Prvoligoví fotbalisté Teplic vyhráli v 7. kole na hřišti Zlína 3-1. V tabulce se díky tomu posunuli na 5. příčku. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, vyjasňování k večeru a teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V přístavní ulici v Ústí nad Labem očekávejte komplikace po nehodě. Dvou osobních aut místo nehody by mělo být průjezdné s opatrností a s uzavírkou počítejte řidiče od dnešních ranních hodin v Oseku a na Teplicku ve Vodičkově ulici. Důvodem uzavírky jsou stavební práce. To byly zprávy o 8:30. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 8:30 jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech a pak nás čeká ověřovna před 9:00, tentokrát se budeme věnovat manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a v Číně. No a za malou chvíli také písničky, které nestárnou, připraven je Michal Prokop. Hezké ráno.

0: Za 5 minut bude 8:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a teď si můžeme říct, co přinese dnešní den. 7. září, pondělí. Začneme v Ústí nad Labem. Na Lidickém náměstí bude velmi zajímavá vernisáž. V 15 hodin začíná panelová výstava, která představuje historii vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem, vznik univerzity v roce 1991 i její následný rozvoj. Techtle mechtle si dát můžete tedy dát v Litvínově. Do Citadely totiž přijede reví v nové bláznivé hudební komedii právě pod názvem Techtle mechtle, halo, tady máma, začíná se v 19 hodin. A v Zahradním domě v Teplicích se můžete jít podívat na velmi zajímavé představení, které se jmenuje Hlasy lásky a zkázy. Je to vlastně William Shakespeare v takové netradiční kombinaci žánrů i podání. V kombinaci dvou solistů, sopranistky Miroslavy Časarové a herce Petra Stacha. Jste zváni.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, jaké máme počasí, tak aktuální teploty se venku pohybují do 10 stupňů Celsia, je docela chladné ráno, na radaru žádné srážky, jinak dneska čekejte velkou oblačnost, může se objevit ojediněle i slabý déšť, a to hlavně na horách, a nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 19 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bývala Věra Špinarová na Českém rozhlasu Sever, protože pondělí máme další díl naší ověřovny. Možná i vy jste na internetu poslední dobou narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Jenže to není pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru i rozhlas v naší pravidelné rubrice a z detaily je tady teď Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavila vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: A jak je to tedy doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole, rádově kilometry nebo tisíce kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Ta k tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. Další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: A co v tuhle chvíli odborníci říkají o těch skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina doplněná o horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být už i zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil, a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně týtavné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kučerová v dalším dílu naší ověřovny, kterou najdete i na serveru iRozhlas.cz. Kateřino, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 5 minut tu bude 9. hodina, Vladimír Mišík dospíval a proti mě už sedí Zdeněk Lukesle, který vás provede dnešním Dáme řeč. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím, krásný den vám všem. Včera jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Hany Zagorové.
0: To je pravda, 6. září, ano. Ano.
1: Setkal ses někdy s paní Zagorovou?
0: Ano. Jo? Několikrát. No. Nejsem teda úplně fanda té muziky, nicméně paní Zagorová byla opravdu sympatická paní.
1: Jo?
0: Taková hodná holka, nebo taková někdo, hodná, ano, někdo to říkal, si vzpomínám v nějakém projevu, už ani nechci vzpomínat kde.
1: A máš nějakou písničku v hlavě, na kterou si vzpomeneš jako první, když se řekne Hana Zagorová?
0: Hele, Duhová víla asi, jako úplně jasně. První mi tam naskočí, ale je pravda, že my jsme ovlivněni tím, že ji často hrajeme, takže samozřejmě posluchači to možná budou mít jinak. Takže po 9. Hana Zagorová, dnešní
1: přesně
0: téma.
1: Tak, hezký den.
0: Teď se loučí Petr Beran a zítra zase naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Silnice na hrázi Nechranické přehrady na Chomutovsku je ode dneška během dopoledne neprůjezdná. Pořadatelé zrušili automobilový speed festival, který se měl o víkendu uskutečnit v České Lípě. Dnes je světový den Duchennovy svalové dystrofie. Řada budov v Česku se rozsvítí červeně. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, k večeru od západu vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Krásné začínající dopoledne jsou tu zprávy, ty pro vás dnes připravuje Jana Moravcová. Hráz Nechranické přehrady na Chomutovsku je ode dneška od 8 do 12 hodin uzavřená. Technici v povodí Ohře budou totiž celý den testovat bezpečnostní přeliv. Vodohospodáři o tom informovali na svých internetových stránkách.
3: Během zkoušky bezpečnostního přelivu bude na hrázi postavený speciální autojeřáb. Řidiči tak budou muset využít objížďku přes Kadaň. Provoz má být obnovený opět od soboty 12. září. Z Nechranic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Česká Lípa měla o víkendu hostit Speed Festival pro příznivce automobilového sportu. Pořadatelé ho ale zrušili s odvoláním na změny v rozpočtu a podpoře partnerů. Oznámili to na sociální síti. Letošní ročník měl být největší v historii festivalu. Pořadatelé ho přesunuli na příští rok. Vstupné a další vybrané platby by se v těchto dnech návštěvníkům měly automaticky vracet. Českolipská radnice informovala, že veškeré dopravní uzavírky spojené s akcí se ruší. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržených schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Večer bude o návrhu rozpočtu na příští rok jednat koaliční rada. Výši schodku kritizuje i vládní SPD. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dne Duchennovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín nebo Východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů, pacient končí na vozíku a může být problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí. Osmiletý Jáchym ho podle tatínka Martina Salota užívá jako jeden z prvních českých pacientů na základě výjimky.
4: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Takže další vyšetření takovéhle by pravděpodobně mělo být koncem roku, tak uvidíme.
2: Jedno balení léku Duvizal vyjde zatím na více než 400 tisíc korun. Roční léčba tak stojí podle váhy dítěte 4 až 10 milionů korun.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, k večeru vyjasňování a teploty do 22 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 122 cm a průtok 74 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V přístavní ulici v Ústí nad Labem přetrvávají komplikace. Po střetu dvou osobních aut a uzavírku čekejte nově v Dlouhé ulici v Litoměřicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. V dnešním pořadu dáme řeč, zaspomínáme na zpěvačku Hanu Zagorovou, která by se včera dožila 80 let. Setkali jste se někdy osobně, jakou písničku máte nejradši? To dneska probereme v pořadu dáme řeč. Jani, ty ses někdy s paní Zagorovou setkala?
2: Ne, nesetkala, ale dá se říct, že většinu asi jejich písniček znám díky vysílání Českého rozhlasu Sever na spaměť.
0: Jo, a máš nějakou nejoblíbenější?
2: No, já jsem na tom i vyrůstala z části, protože jsme měli vinyl samozřejmě a spoustu vinylů a ta deska, si pamatuju, se jmenovala Sítě kroků tvých a tam byly takový jako smutnější ano. písničky, i to hrajem. Ale vlastně, když jsem tak vzpomínala, tak nejoblíbenější píseň mám a musela jsem dohledat ten název, jmenuje se Hej, je taková pozitivní, krásná.
0: Neznám.
2: Ty neznáš?
0: Ne.
2: Můžu tě zanotovat.
0: No, zanotuj.
2: Je veselá, já si vždycky zpívám u mytí nádobí.
0: Aha.
2: Hej, náladu skvělou mám, nic mě nehoní, nezlobí. Hej, hodinu celou smím, třeba umývat nádobí. Tak
0: hezky,
2: si puste.
0: To si pustím, to je dobrý. A my se teď pustíme paní Zagorovou v jiné písničce. Já se vznáším a vyvolejte 475 212 212, dáme řeč.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem, 12 minut po 9. hodině. Nebudu to zastírat, Hana Zagorová byla stále je mou nejoblíbenější zpěvačkou. Já vím, že jsem jako kluk dostával od rodičů její desky, prostě vinily, mám je stále. Je jich asi 7 nebo 8, všechny jsou podepsané. A velice rád si je pouštím, protože na mě vždycky dýchne taková nostalgie. Má 900 naspívaných písniček, 9 zlatých slavíků, diamantovou desku za 10 milionů a 120 tisíc prodaných desek a hlavně spoustu fanoušků. To je Hana Zagorová. Využijeme rozhlasový archív a připomeňme si ji v rozhovoru z roku 2017, kdy její medailonek zahajoval dokumentární seriál České televize Gen Galerie elity národa. A ptala se Slávka Brádlova.
1: Hana Zagorová bude v dobré společnosti, ostatně jak je jejím zvykem, protože její portrét nebo její výpověď je také součástí dalšího cyklu České televize Gen. Paní Hano, řekněte mi ten první pocit, když vás produkce oslovila. Překvapení nebo pocit takového zadosti učinění?
2: Nemyslím zadosti učinění, trochu překvapení. Samozřejmě jsem se moc těšila, ale zadosti učinění je silný slovo.
1: Řekla jsem, že budete v dobré společnosti. Ostatně do té série se dostal i váš manžel Štefan Margita, takže už tím je to potvrzené. Při zhlédnutí projekce toho vašeho dílu, tak si člověk uvědomil, jak ten život někdy je strašně nespravedlivý a někdy rozdává plnými hrstmi. Vy jste užila obojího.
2: Přesně tak. A myslím si, že kdo se nedostane hluboko do pekla, tak se nemůže dostat ani do nebe. A já v podstatě všechny ty zážitky, ať dobré nebo zlé, tak jsem s nimi smířena a vítám je.
1: V Genu jste se zmínila také o Lucerně, byl tam i takový hezký reportážní záběr. A já vím, že Lucerna je pro český showbiznis místo naprosto magické. Třeba Dalibor Janda říká, že tam je hrozná akustika, hrozná klimatizace, ale to kouzlo by nevyměnil.
2: Je to tak. Já vystupuju v Lucerně každý rok a je to můj nejmilejší sál, který vůbec znám, protože tam funguje Genius Loci a musím se přiznat, že mě ještě Lucerna klepu nezradila.
0: A vyslechli jste rozhovor z rozhlasového archivu z roku 2017, kdy si s Hankou Zagorovou povídala Slávka Brádlová. Ta na jakékoliv natáčení s paní Zagorovou vzpomíná ráda, paní Hana prý byla jedním z příkladů, že opravdová hvězda zůstává pokorná a skromná. A teď to nechám na vás. Hana Zagorová by se včera dožila 80 let. Setkali jste se s paní Zagorovou někdy osobně? Byli jste na jejím koncertě? Jakou její písničku máte nejraději? Co si rádi prospěvujete? Máte doma nějakou desku, tak volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Silver s vámi. Vzpomínáme na paní Hanu Zagorovou, která by se včera dožila 80 let. Můj první koncert si pamatuju dodnes, bylo to v Kulturáku v Mostě, přijel tenkrát celý ansábl, Standa, Petr, polská skupina Vox, byla i rakouská zpěvačka Goldie Ends a samozřejmě Hanka, byl to fakt krásný koncert. Já si rád pouštím její desky zpětně a jsem překvapen, kolik smutných až depresivních písniček na těch deskách najdete. Jasně jsou tam takové ty veselé, jásavé, ale těch smutných je tam také dost. Pojďme na první telefonát, paní Dana z Nového Boru je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Paní Hana
1: Zagorová. Já nejsem typická volající. Jo?
0: To nevadí.
1: Ale já paní Zagorovou strašně obdivuju už od Bludičky Julie.
0: Ano.
1: Protože celý život jsem dělala s lidma a srdečného člověka potom. Hmm. Takže moje nejmilejší písnička jsou dvě. Maluj zase obrázek.
0: Ano.
1: A nešlap, nelámej. A pak, jestli můžu ještě dodat něco?
0: Povídejte. Můžete, samozřejmě.
1: Na Vánoce naspívala po Purpuře nejkrásnější vánoční písničku. A když si ji poslechnete, dáte mi za pravdu. Škoda, že jste ji loni nehráli. Já jsem na ní tak čekala. To je ta krásná písnička, krásný slova, že mě vždycky dojme.
0: A víte text, jak se jmenuje ta písnička?
1: No nevím, protože slyšela jsem jen jednou, zahráli jste jednou a myslím, teď nevím, který z vašich redaktorů tehdy řekl, teď vám pustím písničku a zase mi moc líbí a pustili jste ji. A já ji... Já byla tak z ní rozhodená, že jsem cítila.
0: Zkusíme popátrat. Ne. Dobře. A setkali jste se někdy s paní Zagorovou nebo byla jste na jejím koncertě?
1: Byla jsem na jejím koncertě, to ještě zpívala s těmi hochy.
0: Ano.
1: Musím říct, že milejšího člověka jsem nepoznala.
0: Dobře.
1: Jak se chovala, opravdu. A když si poslechnete, ona má něhu v hlase.
0: Ano, určitě. Dobře, já vám děkuji za telefonát. Díky moc a za vzpomínky. Mějte se hezky.
1: Dobře.
0: Naschledanou. Napsala nám Petra na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. V dětství jsem měla kamarádky, jejich sousedkou z vedlejšího bytu byla právě Hanka Zagorová. Prý je někdy i hlídávala a byla moc hodná. Písničky mám moc ráda, na koncertě jsem Hanku viděla dvakrát, mám dojem, že je to dneska nejvíce hraná zpěvačka na našich rádiích. Tak zavolejte i vy 475 212 212, jak vy vzpomínáte na paní Hanu Zagorovou, jestli jste se někdy setkali osobně, jaká je vaše nejoblíbenější její písnička. Zavolejte nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vzpomínky na Hanu Zagorovou, mé nejoblíbenější písničky, tak asi Živá voda. Tuhle písničku si velice rád zpívám. Pak ještě písnička Už se mi nechce jít dál, už mě všechno bolí. Ta taky nikdy nesklame. My z dobrých nadějí nebo nešlapnila. My vlastně sami takový smutnější písničky a asi nejsilnější, nejlepší písničky měla Hanka v osmdesátkách. Pojďme na další telefonát. Paní Jana z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Ano, ano, hezký den.
0: Dobrý den, zdravím. Tak jak vzpomínáte
1: na paní Zagorovou? Já Haničku miluju už od základní školy, prošla se mnou první lásky všechno, blížím se k důchodu a byla jsem na jejich koncertech jednou v Lucerně a potom tady v Ústí nad Labem asi 3x nebo 4x, když byla. Dokonce jsem si na základní škole vystřihovala její fotky z časopisu, mám ten sešit ještě doma.
0: Hezky.
1: Prostě to a provází mě do dneška. A písničku, kterou mám nejradši, tak to je těžké, ale hodně se mi líbí třeba Černý páv, To by nebylo fér, Bludička Julie, no prostě všechny, já znám skoro všechny z paměti.
0: A máte to na deskách ještě, nebo na CDčkách?
1: No já jsem desky darovala synovcovi a mám DVDčka, všechny, co snad vyšly.
0: Dobře, tak Faninka, díky moc za vzpomínky a mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Napsala nám Věrka taky z Ústí nad Labem, Hanička byla Víla, která rozdává radost, všechny její písničky mám moc ráda, nejmilejší je jen pár dnů, duet s Vlastíkem Rapesem. Tak zavolejte i vy, 475 212 212 Dáme řeč, vzpomínáme na paní Zagorovou.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vzpomínáme na paní Hanu Zagorovou. S tou jsem se potkal mnohokrát, dělal jsem s ní několik rozhovorů, pořádal jsem několik jejich koncertů nebo vystoupení na různých slavnostech a festivalech. Vždycky byla v pohodě. Jako netýkali jsme si, nepřátelili jsme si, vykali si, ale určitě mě ani neznala jménem, ale já jí jménem rozhodně znal. Pojďme na další telefonát. Soňa z Děčína je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den vám přeji, posluchačům.
0: Dobrý den. Tak jak vy vzpomínáte na paní Hanu Zagorovou?
1: No, strašně ráda, protože já jsem jako 15 leta byla na jejím koncertu tady v Děčíně a stalo se mi i to, že jsem byla na pódium s ní a zpívala jsem si s ní jednu písničku.
0: Fakt?
1: Já jsem strašně chtěla zpívat, jenomže tenkrát jsem se přihlásila do toho pořadu dvojí Hany Zagorový a maminka mi tu roztrhala a řekla mi, že prostě nikam nepojedu.
0: Takže
1: pak jsem na ní byla na koncertu tady v Děčíně, to asi 10 let zpátky, taky úžasný. A chtěla jsem říct pro tu paní, co volala přede mnou. Ta písnička se jmenuje Jen jedenkrát v roce.
0: Jen jedenkrát v roce. Ano, ano, ano. Vzpomínám na ní. Ještě naspívala Vánoční tajemství, další písničku.
1: Ano.
0: Vánoční a jedenkrát v roce. To asi bude ono. A vaše nejoblíbenější písnička?
1: No, taky jich mám spoustu, ale má písničku Už se připomnívá, tu taky málo hrajete, nebo neslyším ji v rádiu. Ale to je taková písnička, která moc jí nespívá, no, ale mám ji taky rád.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát a za vzpomínky. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Hezky,
0: naschledanou. Tolik další vzpomínka na paní Hanu Zagorovou, napsala nám i paní Milena. Setkali jsme se vícekrát na Barrandově při natáčení pořadu Hogo Fogo. Byl tam její manžel Boris Rezner, jiný další zajímavý hosté. Vždy pečlivě připravená, legrace na place, rozhovory. Její LP desky stále mám pečlivě uložené a občas je pouštím. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč. Vzpomínáme na paní Hanu Zagorovou. I nadále krásný den vám všem.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Ano, Hana Zagorová by včera oslavila 80. narozeniny, tak na ní vzpomínáme. Jak už jsem říkal, několikrát jsem ji pozval na vystoupení, na různé slavnosti, festivaly. Na rozdíl od jiných hvězd a jejich šílených požadavků, co chtějí za občerstvení, tak ona si zásadně chtěla jenom vodu nebo maximálně pivo. Na jejím koncertě jsem byl jen dvakrát vlastně si to užít. V 80. tedy v Mostě vlastně třikrát. Tak jednou v Mostě, jednou v Teplicích a jednou v Praze. Pojďme na další telefonát. Vlaďka z Chotyně je na telefon. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak paní Hana Zagorová, to je vaše srdeční záležitost?
1: Ano, ano, opravdu. Já jsem ji znala, ještě než začínala, tak jsem ji viděla nějak v televizi, v nějakém filmu. A tak jsem, já ji miluju prostě od začátku. Hmm. Já jsem měla i její plakát doma podepsaný. Hezký. A prostě Zagorka, to je jednička.
0: To znamená plakát, že jste měla podepsaný, že jste se i potkali někdy?
1: No, no oni, ona jezdila taky, já teď nevím, jestli v Boleslavi nebo v Hrádku, ale měla jsem od ní plakát podepsaný. Jo. A to si pamatuje i můj syn,

0: Díky moc a mějte se. Pozíte se,
1: ono to uteče.
0: Uteče to jako voda. Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Vy taky a nashledanou.
0: Píše Libor, tak první muž, který píše, zpívala nádherně a její originální hlas, který samozřejmě odlišoval od ostatních zpěvaček, byl velice příjemným překvapením a určitě jí dal do seznamu nejlepších zpěvaček, s kterými se náš národ může v historii zpěvu kdykoliv pochlubit. Tak vzpomínáme na paní Hanu Zagorovou, dívám se na čas, ještě stihneme jeden telefonát, tak zavolejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, tak samozřejmě chybí na naší scéně bezesporu. Co tedy nemusím moc, to jsou různý revivaly, které ji připomínají. Samozřejmě já bych rád vzpomínal a rád vzpomínám s originálem z jejich desek. Tak Lenka z Mostu je na telefonu, hezký den Leni. A Lenka z Mostu nám vypadla, to je škoda, tak jestli chcete ještě přispět, tak rychle můžete. 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Vzpomínáme na paní Anu Zagorovou, která by oslavila 80. narozeniny. Napsal další muž, napsal Lojza, sice preferuju jiný styl hudby, Metaliku a tak dále, ale občas si paní Zagorovou pustím Beránka, Biograf láska, Než šlap nelámej. No, pojďme na ten poslední telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, o telefonu Pavla, narazil jsem se, pane Zeničku, já jsem ráda, že jsem

0: dovolila. Chtěla bych jenom říct, že paní Zagrová byla osobnost, úžasná holčička, krásně zpívala, já ji milovala od začátku. A i zpívala, já říkám s mladýma klukama, jak zpívala se dvěma, ale co se mi strašně líbí, jako samozřejmě to bych tady jmenovala hodinu, ale líbí se mi ty dva duety, jak zpívala se svým manželem prvním a potom, když zpívala s panem Margitou.
1: Takže ty dva duety.
0: Ty dva duety se mi strašně moc líbila. Úplně, když slyším ty její písničky, tak jsem taková dojatá, protože ona skutečně byla skromný člověk, hezká byla, uměla prostě se oblékat, no prostě byla to naše Hanička Zagorka, no.
1: No tak jinak, to jste řekla krásně, to jste řekla hezky. A
0: mám jí moc ráda a měla jsem hodně vodních desek LPček a já jsem potom ve služebním bytě vyhořela. Takže všechno bylo pryč, takže to mi mrzí, že už nemám vodní vůbec nic, ale moc ráda ji poslouchám.
1: Dobře, díky za telefonát a mějte
0: se hezky.
1: Hezky,
0: nashledanou.
1: Píše i další muž, muži nevolají, muži spíš píšou, Láďa, Hana Zagorová, moje oblíbená zpěvačka, dodnes si pouštím v autě její písničky. Tak moc díky za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Ani.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den. Vzpomínali jsme v pořadu Dáme řeč na Hanu Zagorovou. Zaspomínáme i s Renatou Filipy. Ahoj.
1: Ahoj Zdenku.
0: Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička od Hany Zagorové?
1: Můžu ji zaspívat?
0: Můžeš.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: No to je ona.
1: Já ji miluju.
0: To je krásný.
1: Je úplně skvělá.
0: Ty jsi měla doma nějakou desku nebo něco?
1: Já si myslím, že ne. Já osobně ne. Možná rodiče asi taky ne, ale myslím si, že tchánstchýni ti měli určitě nějaký LPčko od Hanky Zagorové. No ale já mám takovou krásnou historku nebo historku. Když jsem se dívala před pár lety na tvoje webové stránky moderátorské, tak si tam měl, že máš číslo na Zagorku.
0: Ano, ano.
1: A měl jsi ho?
0: Měl jsem ho, opravdu.
1: Ano, a máš ho pořád v telefonu?
0: Ty, já se obávám, že už bohužel ne.
1: Už bohužel ne.
0: Ne, už ne.
1: No.
0: Už ne.
1: Takže... A kde jsi k němu přišel, prosím tebe?
0: No, já jsem ji několikrát pozval na nějaký festival slavnosti a takovýhle, takže jsme spolu komunikovali.
1: Tak. Mm-hmm. Takže moc milá paní.
0: Milá paní. Skromná a příjemná. Tak jsme si zaspomínali a po 10. hodině.
1: Tak a po 10. hodině pochopitelně startuje dopolední Express, a protože máme i smutnou zprávu, dnes zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík, spoluzakladatel U Bandu. Bylo mu 80 let, tak my na něho zaspomínáme, musíme.
0: A zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát, objevila se taková myšlenka nebo názory, že by se rušily 9. třídy, co vy na to? Je 9. třída k ničemu nebo k něčemu? Tak už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro poskytovatele nájemního bydlení na sídlišti Šluknov. Zastupitelé Ústeckého kraje dnes projednají mimo jiné zavádění AI do výuky na středních školách. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, na horách slabý déšť a k večeru od západu vyjasňování oblohy. Nejvyšší denní teploty do 22 stupňů. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Stát hledá poskytovatele nájemního bydlení na sídlišti Šluknov. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podání žádostí. Cílem je najít dlouhodobého správce, který na 20 let zajistí kvalitní, transparentní a cenově dostupné bydlení pro domácnosti s nízkým příjmem. Žádosti je možné podávat přes datovou schránku nebo e-mailem na podatelnu ministerstva, a to do 5. října. V Ústí nad Labem se dnes sešli krajští zastupitelé. Na programu mají přes 20 bodů. Mimo jiné projekt na zavádění umělé inteligence a virtuální reality do výuky na středních školách v kraji. Celkové náklady budou až 212 milionů korun. Podpora z operačního programu Spravedlivá transformace má být 85%. Upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
2: A cílem je unikátní systém podpory výuky umělé inteligence a virtuální reality na našich středních školách, to znamená technické podmínky, vzdělávání pedagogů, vznik takzvaných AI kabinetů, kterých by mělo být až 50.
1: Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jeho západě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů. Informoval o tom server Indian Express. Sousední dům evakuovali kvůli obavám, že by se mohl taky zřítit. Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
3: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
4: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
3: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Bude převážně oblačno, čekáme velkou oblačnost v průběhu dne, ale k večeru s vyjasňováním, na horách očekáváme slabý déšť a teploty naměříme nejvýše do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mezi Chomutovem a Blatnem na Chomutovsku očekávejte nehodu nákladního vozu, ten skončil v příkopu, a uzavírku očekávejte v Dlouhé ulici v Litoměřicích. Od dnešního rána je tam silnice uzavřena kvůli stavebním pracím. To byly zprávy v 10 hodin.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 10. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná pondělní dopolední Express. Zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík, spoluzakladatel Jo Bandu. Bylo mu 80 let, my na něj zaspomínáme zhruba za 15 minut. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Karla Zicha a teď už posílám skupinu Turbo.
0: Dopolední Express s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Karel Zich a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 10 hodin a 12 minut k tomu vy posloucháte dopolední Express a taky teď i slavné Severočechy. Milan Knotek vám dnes představí důstojníka Československé armády Zbyňka Roušara.
1: Slavní Severočeši.
2: Otevřeně se hlásil ke komunistickým idejím, ale pak pomáhal mašínům utéct za hranice. Zbyněk Roušar prožil obtížný a nejednoznačný život. Narodil se v roce 1908 v Panenském Týnci na Lounsku. Vystudoval reálku a vojenskou akademii. Jako důstojník Československé armády odešel v roce 1939 do exilu, aby se připojil k zahraničnímu odboji. V RAF se měl stát navigátorem, ale sloužil tu jen krátce. Nakonec byl kvůli konfliktům s nadřízenými přeřazen k dělostřelectvu. Potom přestoupil k francouzským leteckým silám a působil v Africe. Hned po skončení druhé světové války vstoupil do KSČ. Pracoval jako repatriační důstojník v Hamburku. V roce 1948 byl ustanoven československým konzulem v Kongu. O 3 roky později ale doplatil na režimní čistky v diplomacii. Skončil jako dělník v chomutovském podniku Meva. V této době se seznámil s matkou bratří Maštínů Zdenkou. Byl jí blízkým partnerem a postupně získal důvěru celé rodiny. Maštínové mu svěřili peníze získané přepadením vozu s výplatami pro podnik Kovolis. Roušar se pak v roce 1953 podílel i na jejich útěku. Podle některých pramenů poskytl skupině také finanční prostředky uložené v Belgii. Zbyněk Roušar byl zatčen 26. listopadu 1953. Byl odsouzen na doživotí. Na svobodu se však dostal už v polovině 60. let. V Poděbradech žil u své sestry. Rodinu Mašínů už nikdy nekontaktoval. Zemřel v roce 1979.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: unesu tvůj žár.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní dopolední expres. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik solových alb a hrál v muzikálech.
2: Jo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.

0: Brontosauři na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte Dopolední Express, přidám i aktuální čas. Máme 10 hodin a skoro 31 minut k tomu. Nezvykle rušno bylo v neděli na staré železniční vlečce v Mimoni. Stovky lidí se tam totiž přišli naposledy svést historickým motoráčkem kolem původní budovy nádraží. Ministerstvo dopravy totiž kilometr dlouhou vlečku od 1. října oficiálně ruší. Žádné vlaky už po ní roky nejezdí.
1: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku.
2: Vidíte?
3: Jo.
2: Tak to je dobře.
3: Hlavně buďte u toho okýnka, jo?
1: Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet, na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
4: No je mi to líto, hlavně, že všechno jde do háje, že jo? Že i ty fabriky se bourají, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
1: Rozloučit se přišel i Josef Ehrenberger. Na tratě tady jezdil 10 let jako strojvedoucí.
5: Vozili jsme sem zboží do Tonetky, tvrdý dříví, a z Tonetky, většinou křesílka nebo taky věci. Uhlí se sem vozilo, zádu tam se nakládalo dříví, že jo, z lesů a uspěli.
4: Byl tady velký provoz tehdy.
5: No dvakrát denně se sem jezdilo, bylo to úžasný.
4: No a není vám to líto, teda, když se to zavře, zruší?
5: No je mi to líto, ale jako stejně by to tady časem zarostlo. Lesy nakládají úplně jinde a je to prázdný, no.
6: Jsme místní, ale my jsme tady tu železnici v podstatě jako nezažili, ale bydlíme kousek odsud, tak jsme se přišli rozloučit.
4: Takže vám to zas až asi nerve tolik srdce, že ta vlečka se zruší?
6: Dám ne, ale je to hezká historie a patří to k Mimoni.
7: Já jsem tady 15 let bydlel.
4: Přímo v tom starém nádraží.
7: Tady dole jsme měli byt.
1: Ukazujeme nadšeně Stanislav Stromko.
7: Co jsou ty zazděné dveře tady, tak tam jsem měl postel. Táta to dostal jako služební byt, on dělal jeden čas výpravčího v Jestřebí. Tady dozadu až přejezdu, tam byly zahrádky a tady byly ještě přistavěné sklady, to už je zbouraný. Teď je to všecko pryč, no a já jako kluk jsem pak chodil na brigádu, jsme vykládali vagóny. Jo. Jsem si takhle vydělal tenkrát na Pionýra. Jo, na motorku, no. Uvidíme, co s toho udělají, kdyby aspoň cyklostezku.
1: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes 5 ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
8: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, protože to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
1: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu.

0: Valdemar Matuška a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte Dopolední Express. Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzí a zda se jim daří lépe ve stínu anebo třeba na slunci? Odpovědi nabídnou naše babské rady.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré. Hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzí jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky pondělní dopolední Express. Se mnou ve studiu je už i má kolegyně Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, tak já začnu dnes v Lounech ve Vrchlického divadle. V kavárně v 18 hodin bude vernisáž výstavy VOSA. Mm-hmm. A VOSA to je takový výtvarný spolek amatérů z Loun a okolí. A je to takové tradiční zahájení divadelní sezóny v Lounech. Tak předpokládám, že pak kdo půjde do divadla, může si v kavárně prohlédnout i tu výstavu. Pak bych tady měla něco pro ty, kteří mají rádi travesty show, Citadela, Litvínov, dnes v 19 hodin, travesty reví, techtle mechtle, nová bláznivá hudební komedie, Halo, tady máma, aneb když se tchýně nastihuje k mladému páru. Tak,
0: to je bude vždycky vtipné, zajímavé,
1: nejenom v travesty. A poslední pozvánka, ta je z takových vznešených sfér, to je pozvánka do Zahradního domu v Teplicích, v 19 hodin Hlasy lásky a zkázy. Sonety Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského, který bude i jako host účasten, a zpívat bude Miroslava Časarová a texty přednášet Petr Stach. No a ty sonety zhudebnil Jan Zástěra Teplický, to občan a velký, velký skladatel a muzikant.
0: Slávka Brádlová a dnešní pondělní tipy. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Jana Kiršner a taky Petr Habka, bude mi lehká zem. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho dopolední Express. Končí nám první hodina a přesně v 11 hodin už tady bude Jana Moravcová a aktuální zprávy. Renáta Filipi přeje hezký poslech.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Po tropickém zítřku se opět v Česku ochladí. Včerejší nehodu u Povrlu na Ústecku nepřežil řidič osobního vozu. V Děčíně je ode dneška zavřená další část Lužické ulice. Dnes čekáme velkou oblačnost, k večeru vyjasňování a teploty do 22 stupňů. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Česku se během týdne ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes teploty místy v Česku vystoupají až k 27 stupňům, v úterý až k tropickým 33 stupňům. Pak se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20. Meteorologové také očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně vzrostou znovu o víkendu. Vystoupat by mohly až k 23 stupňům. Mezi obcemi Povrly a Mírkov na Ústecku zemřel v neděli při nehodě řidič osobního vozidla. Z dosud neznámých příčin vyjel ze silnice a auto skončilo v korytu potoka. Zraněného spolujezdce odvezla do nemocnice záchranná služba. Dnes to řekla mluvčí policie Liška Kubíčková. Řidič podlehl zraněním na místě. Přesnou příčinu nehody a její okolnosti vyšetřuje kriminální policie, která si případ převzala. V Lužické ulici v Děčíně dnes začíná další etapa uzavírky kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Podle Severočeské vodárenské společnosti tam dělníci mění zhruba půl kilometru kanalizace z roku 1903 a vodovodu z roku 1965. Obnova vyjde na zhruba 21 milionů a 400 tisíc korun.
3: Uzavírka Lužické potrvá po etapách do konce roku. Objížďka vede přes Kamenickou, Rígrovu a Purkyňovu ulici. Omezení se týká taky městské dopravy. Vybrané spoje linky 201 jezdí k nemocnici po objízdné trase a linka 237 na zastávce nemocnice nezastavuje. Z Děčína Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Vítězství německé krajně pravicové strany AfD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku je podle polského ministra zahraničí velmi znepokojivé. Stejně jako Radoslav Sikorský se vyjádřil i francouzský ministr financí Roland Lesquire. V někdejší východoněmecké spolkové zemi získala AfD skoro 44% hlasů. Nebude mít v zemském parlamentu většinu, ale její vládu by mohla tolerovat strana Sary Wagenknechtové. Na to, jestli vládní konzervativní CDU neukončí bojkot krajní pravice a nezačne s AfD spolupracovat, odpovídal Českému rozhlasu exposlanec německé sociální demokracie Jörg Nürnberg z česko-německého diskuzního fóra.
4: Já si to vedu představit, i když nemám samozřejmě informace, že uvnitř CDU tahle ta diskuze se se všemi dveřma vede. Ale já si myslím, pokud by se k tomu dostalo, tak by to bylo konec té CDU, jaký dneska známe.
2: Tradiční německé partaje z obou stran politického spektra dosud s AfD odmítaly spolupracovat a strana tak dosud nebyla součástí vládnoucí koalice v žádné německé spolkové zemi ani městě.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme na severu převážně velkou oblačnost, nejvyšší denní teploty do 22, na horách do 18 stupňů a k večeru očekáváme vyjasňování a přes den potom na horách místy slabý déšť.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Křimova čekejte komplikace na silnici 1/7 na 85. kilometru. Pozor tam na překážící porouchané vozidlo, porouchaná dodávka a vy projedete se zvýšenou opatrností. Já vám přeji dál šťastnou cestu a dál pěkné pondělí s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Začal nový školní rok a s ním se do ulic vrátili tisíce dětí. Ráno jsou okolí škol plná aut, chodců, cyklistů i rodičů, kteří ve spěchu vysazují své děti. Právě první týdny školy patří z hlediska bezpečnosti k nejcitlivějším obdobím. Jak by se měli chovat řidiči, rodiče i samotné děti a kde se nejčastěji chybuje? O tom budeme mluvit s dopravním expertem Janem Pechoutem už za chvíli. Teď ale písničky a posílám Petra Kotva.
0: Dopolední expres.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední Express, taky Český rozhlas Sever. Ranní špička před školami bývá každé září zkoušku trpělivosti, taky ohleduplnosti. Děti se znovu učí samostatně pohybovat v provozu, řidiči si musí zvyknout na větší počet chodců a rodiče často ve spěchu vytváří před školami nebezpečné situace. Jak snížit riziko nehody a na co si dáte v těchto dnech největší pozor, tak to vše probereme s dopravním expertem Janem Pechoutem. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne všem.
1: Začal tedy školní rok. Je září z pohledu dopravní bezpečnosti opravdu nejrizikovějším obdobím než jiné měsíce?
2: Dá se říct, že to je velice rizikový týden, ale není tam zas až tolik nehod. A je to z toho důvodu, že vlastně policie a městská policie slouží na těch nejvytíženějších přechodech u škol, kde teda se snaží zastavit provoz a děti převíst na druhou stranu. Takže z tohohle důvodu to není až zas tak dramatický, ale myslím si, že je to trošku kontraproduktivní v tom, že dopoledne nebo ráno, když ty děti jdou všechny do školy, tak ty strážníci nebo policisté tam stojí, ale odpoledne už tam nikdo není, takže to dítě je třeba na to zvyklý, že je někdo převede nebo že zkrátka je někdo upozorní, ale zkrátka je. Víc samozřejmě řidiči jsou ještě někde možná na dovolený myšlenkama, děti jsou taky na prázdninách, po dlouhý době, po dvou měsících vidí svého kamaráda na druhé straně, na druhém chodníku a bez rozhlídnutí se snaží přeběhnout, takže opravdu ta zvýšená opatrnost, snížená rychlost, základ a pochopitelně se věnovat řízení, ne jako někteří koukají do mobilu, hrabou se v mapách a podobně.
1: A děti se po prázdninách vracejí do pravidelného provozu. Potřebují si tedy znovu osvěžit návyky při přecházení silnice. Doporučujete to?
2: No určitě by se jim to mělo připomenout, když to řeknu trošku jednoduše, tak ty děti zvlčely, že jo, přes prázdniny. Zkrátka byly někde v lesích, byly na táborech, byly u babičky někde na vesnici, takže tam nějaká velký provoz nehrozil, anebo byli ve skupinách, takže vlastně zapomněli ty základní návyky, že by se měli rozhlédnout doleva, doprava a znova doleva, že by neměli přecházet mezi zaparkovanýma autama třeba na sídlištích nebo někde blízkosti kontejneru, tak určitě jim to připomenout a pochopitelně, že záleží na věku těch dětí.
1: Když jsme u věku, od jakého věku je podle vás rozumné nechat dítě chodit do školy samotné?
2: No, já si myslím, že to je zase individuální. Jo. Asi nezáleží na věku, ale třeba na nutnosti. Jo. Můj vnouček chodí ve Velkém Březně do školy a až po třetí třídu chodil do družiny. To znamená, že ho rodiče, já jsem s ním rád pomáhal, že jsem ho odvez ráno do školy a pak odpoledne ho vyzved. No ale od čtvrtý třídy do družiny už nechodí, takže musí chodit sám a je mu 9, že jo, takže člověk jakoby nevěří. No, takže hele, fakt nezáleží na věku, ale na odpovědnosti těch dětí a na jejich soustředění a hele, ten kluk taky, ten se 9krát rozhlídne a po 10. ne a už je to problém. No.
1: Pomůže třeba na cvičení trasy ze školy domů vlastně s rodiči nebo s prarodiči?
2: No určitě by bylo dobrý první jeden nebo dva dny s tím dítětem tu trasu absolvovat a říct, no sice tady to máš blíž, ale jsou tady zaparkovaný auta nebo jsou tady kontejnery, tak radši jdi o kousek dál, tam je přechod, takže jednou dvakrát to s ním projít a pak možná na tajňačku někde z dálky koukat, jestli to dítě je vlastně poslouchá nebo ne.
1: Takže v praxi je lepší zvolit tedy delší, ale bezpečnější cestu než to nejkratší.
2: No, je to lepší, ale pochopitelně znáte to.
1: Rozumím.
2: Ti, co nejkratší, co nejdřív, ne, že by se těšili do školy, ale zkrátka, co nejrychleji být na druhé straně.
1: Tak důležité je, aby děti dobře dorazili domů. Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Jan Pechout, dopravní expert.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je dopravní expert Jan Pechout. My si povídáme o bezpečnosti pro chodce a motoristy, protože začala škola. To znamená, že máme spoustu dětí v ulicích, hlavně tedy ráno a odpoledne. Mnoho dětí má dnes při cestě do školy třeba mobil nebo sluchátka. Představuje to velké riziko, že vlastně nevnímají to okolí?
2: No, je to hodně velké riziko, které si vlastně ty děti a možná i ty rodiče, které jim dovolí, tak si to neuvědomí, že? A někdo ještě má navrch kapucu a to dítě je úplně v jiném světě, nevnímá, že ho poslouchá muziku, nebo se s někým povídá, nebo hraje hry na mobilu a to dítě vůbec nevnímá ten konkrétní okolní svět, dopravní provoz, takže fakt je to nebezpečný a některé země už třeba zakázaly komunikovat nebo držet v ruce mobil, když jdou přes přechod pro chodce, což si myslím, že docela skvělá záležitost, ale jestli se my tady to dočkáme, to nevím. No.
1: Rozumím, tady v tom případě by měli hlavně zpozornit řidiči pro jistotu.
2: Měli, pochopitelně, ale jako předpokládá to, že když je v blízkosti silnice dítě a ať má sluchátka nebo ne, takže je to vlastně potenciální nebezpečí, že se najednou utrhne a poběží nebo přejde na druhou stranu, aniž by se rozhlídlo, takže nebezpečný to je.
1: Co říkáte na takzvané rodičovské taxi, tedy vlastně když rodiče vozí děti až před samotný vchod do školy, je to dobré z hlediska bezpečnosti? Asi ano, ale potom samostatnosti.
2: Asi jak jde zase. Jako když jsem viděl, jak to vypadá u nás ve Všebořicích v Ústí, tak tam teda je tam jednosměrka, tam je jedno auto za druhým, děti vystupují, což mi vadí, že sedí vzadu třeba 3 nebo 4 tašky na zádech, to znamená, že nejsou připoutaný, nevystupují na chodník, ale vystupují vlastně do silnice, vlastně nevidí, jestli někde něco jede, jestli jede jiný auto, takže myslím si, že to není úplně tak jako nejlepší záležitost. Lepší by podle mého bylo někde zastavit na nějakém bezpečném místě a to dítě, aby pak po chodníku došlo do té školy, protože říkám, je to zrádný a maminky se ptáte, jako jak ty děti vozí a jako proč nejsou připoutaný, ono se nemůže nic stát, já jedu jenom z Chlumce, no jenže z Chlumce je to 5-6 kilometrů po otevřený silnici, kde se může 90, a takže tam každá chybička je samozřejmě pro ty nepřipoutané děti je velký problém.
1: Může být i fatální. Jak často má třeba řidič před školou nebo školkou zpomalit, i když tam není přímo dopravní omezení třeba na 30 nebo na 20?
2: No, on to vlastně ukládá zákon, že jo? Tam není nikde napsáno, že musíte jet 50, musíte jet 30, ale on musí rychlost přizpůsobit vlastně jednak povaze vozovci, ale vozovky a svým schopnostem, ale i těm dopravním okolnostem. To znamená, jakmile vidí značku pozor děti anebo přechod pro chodce, tak pochopitelně zvýšit opatrnost, ohleduplnost a čekat, že najednou třeba se vykutálí, mezi autama se vykutálí míč, takže jakmile se vykutálí míč, musíme čekat, že tam vyběhne dítě, aniž by se rozhlídlo. To je stejný, jako když vám srnka jedna přeběhne před autem, musíte čekat to, že poběží další.
1: Je to doopravdy velký rozdíl v té brzdné dráze, jestli jedeme třeba 30 nebo 20?
2: No, je to velký rozdíl. Ono to nejde říct jakoby
1: na metry, ano.
2: Na metry, protože jednak je různý povrch, jsou různý brzdy u aut, jsou různý reakční doby u těch řidičů, takže, ale kdyby to bylo třeba 5 metrů, což je dílka třeba osobního auta, tak i těch 5 metrů je strašně moc, takže je to fakt velký rozdíl. A třeba mezi 50 a 60 v té rychlosti je to rozdíl asi 15 metrů. Že?
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je dopravní expert Jan Pechout.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Jan Pechout, dopravní expert. My si povídáme o bezpečnosti pro chodce a taky motoristy, protože nám začala škola. To znamená, že máme mnohem více dětí a celkově lidí vlastně na silnicích, na přechodech a vlastně všude možně. A pojďme si popovídat o tom, jestli je třeba nechat bezpečné dítě vystoupit z auta do vozovky. Já si myslím, že určitě ne, ale spoustu rodičů to dělá.
2: Bohužel to spoustu řidičů dělá, protože já nevím, když veze vzadu třeba 4 děti, tak 2 vystoupí na chodník, 2 vystoupí, aby to bylo rychlejší, tak vystoupí do vozovky a pochopitelně to nemůže vidět, jestli okolo jede auto nějaký nebo motorka, takže určitě vystupovat, zkrátka i když musí přestoupit ten tunel v autě a takový, ale určitě vystoupit na chodník, je to v každém případě bezpečnější a i když já nevím, tatínek nebo maminka kouká do zpětného zrcátka, řekne, můžeš šít, nic nejede, ono se tam najednou něco objeví nebo vyjede auto, že jo, takže v každém případě zkrátka je to, dítě nevystupuje do vozovky, ale na chodník jako takový.
1: Co třeba samotná viditelnost dítěte, zvlášť když se začíná ráno později rozednívat?
2: No, já si myslím, že už od vlastně raného dětství by to dítě mělo být viditelný. A i když nebude mít reflexní prvky, tak aby mělo pestré oblečení. Mm. Opravdu, čím, nechci říct, že světlejší, tak tím samozřejmě dřív bude špinavý, ale takový pestrý v oblečení, pestrobarevný, aby bylo vidět. A pochopitelně, když pak je snížená viditelnost, tak i když to není povinnost nosit reflexní prvky, jenom zkrátka za snížený viditelnosti někde mimo obec, tak to je zkrátka skvělá věc, protože třeba tak tmavě oblečený chodec, pokud řidič jede nějakou tou normální rychlostí, tak ho vidí toho chodce asi na 50 metrů. Ale pokud má reflexní prvky, tak ho ten řidič vidí až na 200 metrů, takže už má šanci samozřejmě nějakým způsobem reagovat, zabrzdit nebo zpomalit, udělat velký
1: oblouk. Ví, že prostě před ním něco je.
2: Je to tak, ale já si zase myslím, že hodně lidí dělá chybu a jsou to dospěláci, kteří sice mají pásku reflexní na cvaklou, ale oni mají třeba na báglu, na zádech, a nebo na kabelce, a takže vlastně ten chodec by měl být vidět ze všech směrů. Mm-hmm. Ale když vlastně má na zádech bágl, má tam 4 reflexní pásky, tak je mu to k ničemu. No. Takže myslet na sebe a půd sebezáchovy musí zvítězit.
1: Mají reflexní prvky význam třeba i ve městě, kde je veřejné osvětlení?
2: Určitě mají. Sice ta povinnost tam není, ale tady třeba zrovna Ústí je specifický na to, že je, vymyslím si, je 4:30 odpoledne, už je opravdu tma. Svítí všechny možné výlohy a já nevím, parkoviště u supermarketu, ale nesvítí po uliční osvětlení. A takže já, jak jezdím z centra nahoru jako směr Teplice, tak tam máte několik přechodů, který osvětlený nejsou. A zase opravdu se bojím, že někoho srazím, protože těch tmavých chodců je strašně moc, to člověk až teprve fakt si uvědomí. Tmavý kalhoty, tmavý kabát, že tmavá třeba čepice, nic světlýho a vidíte ho na poslední chvíli a to ještě nemluvím o tom, že začne pršet nebo padat sníh a je fakt na problém je zaděláno a hodně lidí si myslí, co blbnu, že skoro zastavuju před každým přechodem, i když nikdo tam nejde, ale já se opravdu se bojím a myslím si, že těch zrovna v Ústí je těch případů hodně, kdy je sražený chodec a může to být ještě k tomu, že ten řidič se nevěnuje plně řízení, jede na denní svícení, což je chyba, takže tam je na průšvih zaděláno hned.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je dopravní expert Jan Pechout.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je dopravní expert Jan Pechout. My si povídáme o bezpečnosti pro chodce i motoristy. A pane Pechoute, co jsou nejčastější chyby řidičů a vlastně i chodců na přechodech pro chodce?
2: Dělají chyby jak jedna strana, tak druhá samozřejmě. Myslím si, že by mnohem víc měli být opatrnější chodci, půd se bez záchovy funguje. To znamená, i když mají pocit, je falešný pocit, absolutní přednost chodců na přechodech, není to pravda. Ten řidič ho může omezit, nesmí ho ohrozit. Takže ten chodec by měl samozřejmě navázat oční kontakt, ale ono se to říká, ale když má tmavý brejle řidič, tak je to těžký. Že? Ale pokud se to vozidlo neřítí, ale jede k tomu přechodu tak rychle, že už by nestačilo zastavit, tak samozřejmě tam ten chodec vstoupit nesmí. Hodně nebezpečná záležitost je ta třeba zrovna tady u nemocnice, nebo když je v jednom směru víc jízdních pruhů, tak ano. Jeden řidič zastaví,
1: druhý
2: jede. Já jsem možná dvakrát, třikrát takhle už to fakt zažil na vlastní volant, když to řeknu, že to máte smrt v přímém přenosu a je to opravdu chyba. Takže chyba samozřejmě chodců. Hodně jich dělá chybu to, že když jim padne zelená na řízeném přechodu, že se nerozhlídnou a jdou, ale pochopitelně, že se může řídit řidič, který se nevěnuje řízení, ale hlavně vozidla integrovaného záchranného systému. To znamená, ty musí vlastně, ten chodec nesmí stoupit do vozovky nebo ji musí opustit, aby teda umožnil průjezd já nevím, policii, hasičům, záchrance. Takže to je věc z pohledu chodců a z pohledu řidičů zase jet tak zkrátka, aby se věnovali řízení, aby nekoukali do mobilu, což je dneska běžná záležitost téměř. Dneska bohužel i ty moderní auta mají obrazovky, to je jako tablet, když tam lovíte někde navigaci nebo chcete něco zkrátka tam přeřídit, tak se kouknou na ten tablet a možná, že to málo kdo ví, ale třeba při 50-kilometrové rychlosti za jednu vteřinu ujede auto skoro 16 metrů, jo. Takže to je opravdu hodně a pak najednou ten řidič zvedne oči a má před sebou chodce, takže tam je to fakt velký problém a u toho nevěnování se řízení je chyba pochopitelně v tom, že když ten řidič kouká někam jinam, tak vlastně chybí brzdná dráha nebo brzdná stopa, takže ta rána je tam opravdu hodně veliká.
1: Kdybyste měl dát řidičům na začátku školního roku 3 základní rady, jaké by to byly?
2: Já bych jim nedal jenom na začátek školního roku, ale opravdu věnujte se řízení. Samozřejmě alkohol, to je nulová tolerance, ale i pro cyklisty. Takže věnovat se řízení, dodržovat předpisy. Ono hodně lidí se rozčiluje, že jsou tady po ústí radary, ale tak jakoby pokud budou, já vím, že to je třeba hodně přitažený za vlasy v některých těch místech, ale pokud budete dodržovat zákon, tak vám nehrozí, že tady se budete rozčilovat, že jste dostali 5 nebo 6 stovek pokutu. A to poslední, nekoukejte do mobilu a poutejte se bezpečnostními pásy.
1: A naopak, jaké 3 věci by měli rodiče v těchto dnech zopakovat svým dětem, než je pošlou samotné do školy?
2: No, život máme jenom jeden. Samozřejmě dítě určitě to nejdražší, co máme, ať jsou to děti nebo ať jsou to vnoučata. Takže dbát na jejich v podstatě, měl by jít, podle mého třeba by měl jít příkladem, jo? Protože když mamince jede vlak nebo jede trolejbus, tak lidi na červenou táhne dítě přes přechod a tatínek se nepoutá, protože přece
1: jedu
2: kousek a mě všichni znají, mě se nemůže nic stát, takže buďte příkladem pro svý děti a tím je vlastně vychováte jako bezpeční účastníky silničního provozu.
1: A to byla poslední a užitečná informace od našeho dnešního hosta dopravního experta Jana Pechouta. Moc díky za váš čas, za vaše odpovědi a někdy zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Veronika Sovadina Kašáková vyrostla v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. Pak založila nadační fond a do Ústeckého kraje se vrátila. Teď vědci z Ústecké univerzity zařadili na seznam aktérů pozitivní změny v projektu Mozaika proměna regionu. Její aktivity nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Na střední škole studovala Veronika Kašáková předškolní a mimoškolní pedagogiku, protože se chtěla už v dětském domově připravovat na práci s dětmi. Hlavně s těmi, které nevyrůstají ve svých rodinách. Jak sama říká, práci s dětmi má stále moc ráda a proto taky teď často skupinky dětí, třeba i kamarádek, hlídá. Do povědomí lidí se dostala svojí finálovou účastí v soutěži Krásy Česká mis. Svůj příběh, jak se postavit na vlastní nohy, pak začala v dětských domovech předávat od roku 2016 pak prostřednictvím nadačního fondu.
1: Robine, jakým je to způsobem?
2: V nadačním fondu spolupracuje Veronika Sovadina Kašáková s Evou Juščákovou. Ta mi vysvětlila, že se jedná vlastně o dva základní programy. Jedním je Restart. V něm mladým lidem z dětských domovů dokážou zajistit osobního průvodce, ke kterému můžou mladí lidé s důvěrou zhlížet a který jim pomáhá připravit se a vyrovnat se s těmi výzvami, které s opouštěním dětského domova souvisejí. A pak je to Start, v něm cílí na klidnější a podnětnější prostředí pro děti péčí o pečující, tedy o ten personál dětských domovů. Pomocí setkávání a koučování podporují ředitele a vychovatele z dětských domovů.
1: Nadační fond pomáhá jen v dětských domovech v Ústeckém kraji?
2: Určitě ne. S těmi programy mají zkušenost v téměř 90 dětských domovech po celé republice. Za aktivity ale nadační fond i sama Veronika Kašáková obdržela už 3x cenu hejtmana Ústeckého kraje. Ústecký kraj tím, že tu vyrostla, považuje za svůj domov. Dokázala se z Prahy vrátit

0: sem na Chomutovsko. Říká, že jí prostě prostředí a lidé, kteří na ní v mládí a v tom raném dospívání působili, ovlivnili, a považuje Ústecký kraj za ten svůj domov a ráda se sem vrací.
1: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Miroslav Žbirka a jeho 22 dní. Tady je Český rozhlas Sever a taky recepty se Slávkou Brádlovou. Dnes si připravíme čočkovou polévku s parmazánem.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden rozhlasového vaření zahájíme čočkovou polévkou s parmazánem a taky s kokosovým mlékem, takže je to taková italsko-asijská fusion. Potřebovat budeme jednu malou cibuli, jeden šálek červené loupané čočky, stroužek česneku, takový centimetr, možná dva čerstvého zázvoru, na špičku nože mletého chili, půl červené papriky, šálek kokosového mléka, půl litru zeleninového nebo drůbežího vývaru, asi dvě lžíce oleje a taky ještě kousek parmazánu a cibulkovou nať. Tak surovin je poměrně hodně, ale postup není příliš složitý. Na oleji spěníme nakrájenou cibuli, přidáme čočku, česnek nakrájený na plátky, nastrouhaný zázvor, tu špetičku chili a nakrájenou papriku, zalijeme vývarem a povaříme. V závěru pak ještě přilijeme kokosové mléko a necháme přejít var. Na talíři doplníme hoblinkami parmazánu a cibulkovou natí. Dobrou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stát odložil stavbu společného vlakového a autobusového nádraží v Chomutově. Ministři dnes projednávají spuštění regulace cen pohonných hmot. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí v příštím roce oprava kolejí směrem na Ještěd. Do večera čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabý déšť, teploty odpoledne do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Stavba dopravního terminálu v Chomutově se výrazně protáhne. Jak řekl mluvčí správy železnic David Kabele, zpráva, jakou původní termín přesunu nádraží do centra města uváděla rok 2029. Podle Kabeleho by to ale nakonec mohlo být až po roce 2036. Za zpožděním plánovaného přesunu vlakového nádraží je aktualizace priorit správy železnic a podnik celý projekt odložil. Zpráva už vlastní část pozemků pro stavbu budoucího a vlakového nádraží blíže centru města, některé pozemky ale státní podnik musí ještě vykoupit. S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít v příštím roce. Koleje by měly vést ze současné konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až k autobusovému nádraží. V Liberci tak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště ve směru na Ještěd. Více řekl dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
3: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukeného náměstí po Kubelíkovu, to znamená, že máme Masarykovou ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukromého náměstí. Takže v příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fichtnerova Hanichov.
2: Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých dvou týdnech. Minister dopravy Ivan Bednárik za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něho právě teď není potřeba.
4: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téměř o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
2: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 haléřů. Za litr nafty řidiči průměrně platí 47 korun a 20 haléřů. Německá policie vyšetřuje další poškození elektrické infrastruktury. V centru Berlína v noci hořela elektrická stanice. Informovala o tom berlínská policie na sociální síti X. Napsala, že incident vyšetřuje a že požár nenarušil dodávky elektřiny. Bulvární deník Bild informoval o tom, že severním Porýní Vestfálsku ve městě Wesel zasahovala policie u elektrické rozvodny podle deníku kvůli díře v plotě areálu. Zatím není jisté, jestli incidenty souvisí se sabotážemi elektrických rozvoden z minulého týdne.
1: Počasí.
2: Do večera čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabý déšť, k večeru bude oblačnost místy ubývat. Teploty dnes do 23 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve stoupání z Chomutova ke státní hranici stojí na silnici 1/7 před strážkami dodávka. Na místě už je odtahová služba. A ještě jednou z Chomutovska, kvůli nehodě nákladního auta, které sjelo z vozovky, je uzavřená silnice mezi Chomutovem a obcí Blatno. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali dnešní pondělní polední písničky na přání. Takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Paní Maruško, hezké odpoledne.
2: I vám děkuji nápodobně, zdravím vás, tady vaše bezva rádio a všechny posluchače a prosila bych písničku od Judity Třezovské Dominiku Dominiku Niku.
1: Písnička je tedy připravená, tak díky za zavolání, přeji hezké pondělí a vlastně celý týden naslyšenou.

0: Judita Čiřovská a Dominiku. 12 hodin a skoro 15 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní pondělní polední písničky na přání. K nám už se do studia dovolal pan Láďa ze Chřibské. Pane Láďo, hezké odpoledne.
1: Jo, krásný, hezký den.
0: Budeme hrát Hanku Zagorovou písničku Hej. Pro koho bude?
1: Třeba pro všechny, co měli rádi jakoby Zagorku.
0: Dobře, tak jo, tak já si myslím, že těch lidí bude opravdu spousta. Pane Láďo, díky za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky a krásný den do rádia.
0: A tuhle písničku si přála i paní Jana z Ústí nad Labem, chtěla právě skupit písničku Hej, a ta píseň je pro všechny posluchače, ať mají dobrou náladu.

0: Hanka Zagorová a písnička Hej. 12 hodin a 18 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky pondělní a písničky na přání. A k nám do studia už se dovolala paní Maruška z Kamenického Šinova. Hezké odpoledne i vám.
1: Hezké odpoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Budeme hrát skupinu ABBA a jejich Chiquititu. Pro koho bude?
1: Tak písničku posílám jen tak pro radost všem posluchačům a všem taky přeji krásný celý týden a vám mnohokrát děkuji.
0: Vám taky, paní Maruško, díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Skupina ABBA a Chiquitita. 12 hodin 24 minut k tomu pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, teď už z vašich e-mailů. Zahrajte prosím písničku Kladno od Joband jako vzpomínku na úžasného zpěváka Richarda Tesaříka. Ať je mu země lehká. Děkuji, Zdenča z Rumburku.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Skupina Juband a Kladno. 12 hodin a skoro 30 minut. K tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever. Teď už je tady další e-mail. Dobrý den, prosím o Valdemara Matušku a tak dál. Nosíš po kapsnách sny mládí. Písnička je pro všechny od paní Hanky.

0: Valdemar Matuška dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. Jsem zpátky u telefonu na lince 475 212. 212 se už dovolala paní Helena od Mělníka. Hezky odpoledne.
1: Dobrý den i všem. Chtěla bych zahrát manželovi Vládíkovi, Liborovi a Libušce do Děčína, ať má veselější den, i všem posluchačům, kterým se bude písnička líbit. Když tak název řekněte vy.
0: Určitě. Skupina Škvor a Síla starých vín. Tak díky a naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.

Skupina Štvokoškovor a Síla starých vín. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dolovoval se i pan Honza Zloun. Přál si nějakou hezkou písničku od Rudolfa Hrušinského, tak jsme našli ta, která je tu, která je teď velmi oblíbená. A to je Šel jsem světem. Písnička je pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem rostl

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Věra Špinarová, její Fernando a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme ale k písničkám na přání, tentokrát už k vašim SMS-kám na čísle 91104. Olgu Lounovou narozeninová pro Jitku Mlejnkovou, která dnes slaví 50 let. Přejeme hodně štěstí a zdraví a přeje to kolektiv z práce. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Olga Lounová a její narozeninová. Na Českém rozhlase Sever v pondělních písničkách na přání stihneme ještě jednu z vašich SMSek. Prosím, Déšť, vůz a pláč od Daniela Hůlky všem posluchačům od paní Emy.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: Daniel Hůlka, Déšť, vůz a pláč. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. Teď už František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
0: Zahradačech.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký kraj měl při kontrolách nočních podniků třetí největší počet požárních závad v Česku. U hranic s Německem se mohou na Liberecku objevit vojenské balóny s letáky. České dráhy budou 30 let provozovat vlaky na území Prahy a středních Čech. Do večera čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabý déšť, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Hasiči při 51 kontrolách barů a dalších nočních podniků v Ústeckém kraji zjistili přes 260 nedostatků. Podle mluvčí ministerstva vnitra Adély Dittmannové jich více odhalili jenom v Praze a v Plzeňském kraji. Hasiči se zaměřili hlavně na podniky ve sklepech a na místa, ze kterých by byla složitá evakuace.
3: Hasiči v Ústeckém kraji uložili provozovatelům celkem 33 pokut. V celém Česku při 729 kontrolách zjistili téměř 2400 nedostatků. Nejčastěji šlo o nefunkční nebo chybějící hasicí přístroje, zablokované unikové cesty a nevyhovující požární dveře. Pokuty přesáhly 5,5 milionu korun. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Do 17. září bude v příhraniční oblasti Horní Lužice probíhat cvičení německých ozbrojených sil. Součástí cvičení s názvem Eagle je také vypouštění balónů napouštěných heliem, které může vítr zanést i do Libereckého kraje. Jak uvedlo krajské vojenské velitelství v Liberci, k balónům jsou přidělané informační letáčky, co v případě nálezu balónu udělat. Německá armáda nacvičuje z balóny informování obyvatel v odlehlých oblastech v případě krize. Situace. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Kontrakt dnes schválili radní Prahy i středočeští zastupitelé. Více než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků od roku 2030. České dráhy na linkách vlaky provozují i v současnosti. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Vítězní dopravce bude na tratích na území Prahy a středních Čech provozovat velkokapacitní elektrické vlaky. Součástí zakázky je také jejich pořízení. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech. Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová vyloučila, že AfD podpoří křesťanští demokraté. Jednat je ochotná menší strana BSV, ta ale disponuje jenom dvěma hlasy a vítězná strana na nabídku zatím nereagovala. Teoreticky možná je ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD.
1: Počasí.
2: Do večera čekejte velkou oblačnost, na horách ojediněle slabý déšť, k večeru bude oblačnost místy ubývat. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Řidiči by se měli na Chomutovsku do 15. hodiny vyhnout cestě do Německa přes horu svatého Šebestiána po silnici 1/7. Na území Spolkové republiky je hraniční přechod přibližně do 14:30 uzavřený. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host. Je naprosto.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho. A my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci, sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry. Všechny tři jsou blondýnky. Teta a i segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naší rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Hmm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i teď bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsme se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role v Ovi, všechny Ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsme si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak Li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván Karlem Janákem, protože jsem spolu měl dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou asi dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdybych se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega, ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jak obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jaký divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se taky deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta, třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo. A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
3: potkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jenom zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během šílený. Toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Tak já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mi tady karimatku a jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím ale uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku?
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsala, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Děčíně začíná hlasování o návrzích, které město postaví v programu Tvoříme Děčín. Za léto zkontrolovala policie v Libereckém kraji téměř tisícovku mladistvých. Soud osvobodil cyklistu, který měl v centru Prahy konflikt s řidičkou, ta po dvou dnech zemřela na vzácný syndrom. Do večera větší oblačnost, na horách ojediněle slabší déšť. Teploty dnes do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Děčín už po 8. dává svým obyvatelům možnost rozhodnout, jak se má město rozvíjet. Do participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Děčín podle webu města lidé přihlásili více než 30 návrhů. K závěrečnému hlasování postoupila polovina z nich, od úprav cest, hřišť a sportovišť až po péči o lesy, přírodu a drobné stavby. Na uskutečnění návrhů město vyčlenilo 2 miliony a 250 tisíc korun, s tím, že každý projekt může získat maximálně 750 000.
3: Hlasování začíná dnes, tedy 7. září, a potrvá do konce měsíce. Podrobnosti zájemci najdou na stránkách www.tvořimeděčín.cz, kde jsou zároveň všechny návrhy k prohlédnutí. Jednotliví autoři je představí dnes od 16 hodin v zasedací místnosti budovy A6 děčínského magistrátu. Z Děčína Jakub Kalaf, Český rozhlas.
2: Policisté v Libereckém kraji zkontrolovali za letní prázdniny skoro tisícovku mladistvých na přítomnost alkoholu a dalších návykových látek. Prověřovali více než 100 podniků napříč všemi okresy a odhalili přes 170 přestupků nebo správních deliktů a jeden trestný čin. V několika případech omamné látky zajistili a 3 osoby zadrželi.
4: Kontroly se uskutečnily v rámci celorepublikové akce Adam, neboli alkohol, drogy a mládež. Jejím cílem je předcházet konzumaci alkoholu a dalších návykových látek mladistvými. Policie letos nasadila i mladé figuranty. Podle mluvčí Ivy Martinkové budou podobné kontroly pokračovat. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Soud zprostil viny cyklistu, obžalovaného ze smrti řidičky, která 2 dny po vzájemném konfliktu zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Úmrtí na syndrom sice zapříčinil náhlý stres nebo konkrétní incident, podle soudu ale nelze říct, že za to může právě cyklista. Potyčku navíc na konci léta 2022 podle předsedkyně Senátu Kateřiny Jonákové vyvolala žena, která se později svěřila kamarádce. Naopak rodina řidičky způsobení konfliktu dlouhodobě odmítala. Dnes se k rozhodnutí soudu nevyjádřili. Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednání amerických vyslanců v Moskvě a Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to hovořit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner a Steve Witkoff. Žádné výsledky americké snahy ale zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory.
1: Počasí.
2: V noci většinou skoro jasno až polojasno, k ránu počítejte ojediněle s mlhami. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů a v údolích i k 8 stupňům Celsia. Zítra bude převládat skoro jasno nebo polojasno, teploty vystoupí i k 31 stupňům Celsia. Na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Chomutovsku by řidiči stále neměli po silnici 1/27 jezdit přes horu svatého Šebestiána do Německa. Přibližně do 14:30 je uzavřený přechod na německé straně. Pozor na výjezdu z Ústí nad Labem na Žďárek a dál na Libouchec. Na silnici číslo 528 policie řeší nehodu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pokračuje odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My vám přejeme příjemné
0: pondělí 7. září a Reginám také všechno nejlepší k svátku. Martin Písařík dnes v seriálu Co v učebnicích nebylo, bude už za pár minut mluvit o Mrtvém moři. Krajští zastupitelé dnes projednávali třeba příspěvek pro přeměnu Šluknovského sídliště. Také se zabývali peticí za zachování vlaků z Ústí přes Střekov do Děčína. Více prozradíme zhruba za 15 minut. Orchestr divadla města Ústí nad Labem chystá operní gala pod širým nebem. Dva koncerty ve dvou dnech na dvou zajímavých místech, navíc zdarma. Více si řekneme kolem 14:30 a slavným Severočechem bude tentokrát Zbyněk Roušar, komunista, který pomáhal utéct bratřím Mašínům, a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Už brzy i Karel Černoch s Ivetou Bartošovou nebo později Michal Tučný. Teď ale pokračují Činasky.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Černoch, Iveta Bartošová a písnička, která vám připomněla film Jak básníkům chutná život, tedy písnička s názvem V tom. No a máme 14 hodin 12 minut, k tomu rozjelo se dnešní pohodové odpoledne. Připravený je teď Martin Písařík, co v učebnicích nebylo, a řeč bude o Mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Petr Muk dospíval skoro ve 14 hodin a 22 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Sever. Zastupitelé Ústeckého kraje schválili na dnešním zasedání 60-milionový příspěvek pro Šluknov. Peníze jsou na přeměnu tamního problémového sídliště. Řešení situace na sídlišti navrhla s městem Šluknov a Ústeckým krajem už dřív někdejší agentura pro sociální začleňování. Jednání zastupitelstva sledovala naše reportérka Jana Vitásková, která má teď přímo ve studiu pro nás další podrobnosti. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na odkupu asi 400 bytů v problémovém sídlišti v Šluknově a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a několika ministerstvy. Výkup domů na sídlišti by měl stát zhruba 285 milionů korun. Kromě dnes schváleného krajského 60-milionového příspěvku se na této částce bude 25 miliony podílet město Šluknov a zbývajících 200 milionů bude z evropských dotací. Navazovatele musí sociální práce, proto se kraj přihlásil taky do operačního programu Zaměstnanost plus, říká náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
2: Podle toho ještě běží projekt OPZ plus, ten je 30 milionů korun na sociální práci pro naše zaměstnance. Nabíráme 7,5 člověka, takže ty by měli do toho října začít pracovat v tom Šluknově až do poloviny roku 2029.
1: Už se přihlásili 4 lidi. Podle Kulhánka se má přeměna šluknovského sídliště rozjet během října. Kromě toho začalo Ministerstvo pro místní rozvoj hledat správce domů, který na 20 let zajistí kvalitní, transparentní a cenově dostupné bydlení pro domácnosti s nízkým příjmem.
0: Zastupitelé projednávali také petici za zachování vlakového spojení Ústí nad Labem Západ Děčín. S jakým výsledkem?
1: Tu petici podepsalo asi 1300 lidí. Osobní vlaky přestanou jezdit v prosinci. Jak řekl radní Tomáš Rieger z ODS, nahradí je autobusy linky 450, které budou ve špičkách posílené. Kraj tam osobní dopravu ruší, protože podle jeho analýz tam jezdí málo lidí a provoz na železnici je dražší než provoz autobusu. Nákladní doprava zůstává, je to totiž koridorová tráť a i proto se tam bude zavádět ETCS. Tento jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém dohlíží na bezpečnost jízdy vlaku a dokáže soupravu automaticky zpomalit nebo zastavit. Podle Riegera není zatím jasné, kdy to bude. Potom kraj v úseku Střekov Zubrnice využije moderní nízkopodlažní vlaky, zatím tam totiž jezdí staré motoráky a historický vlak jezdí jenom příležitostně. Tahle možnost bez ETCS pak zůstane jenom v úseku z Velkého Března do Zubrnic.
0: Zazněly na dnešním jednání krajských zastupitelů také informace, kdy bude otevřený most v Roudnici nad Labem?
1: Má to být na přelomu listopadu a prosince, řekl to radní Jiří Fedoriška z Hnutí Ano. Špindlerův most je pro auta zavřený od loňského března. Stavbaři po zahájení zjistili, že stav mostovky je ve špatném stavu, museli sundat a postavit novou. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Místo předpokládaných 120 milionů korun se náklady vyšplhaly na 285 milionů korun. Původní žádost o dotaci kvůli významnému navýšení prací kraj stáhla podánovou.
0: Prozradila reportérka Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Zhruba za půl minuty budeme mít 14:30, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a tak je čas na náš další zajímavý tip. Divadlo města Ústí nad Labem pro vás chystá hned dva dárky, protože když je něco zdarma, je to dárek. Orchestr divadla připravil dva koncerty v Ústí nad Labem na dvou zajímavých místech mimo budovu divadla. Víc nám teď prozradí Eva Frýdlová z divadla města Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Sever. Já bych měla asi v úvodu říct, že divadlo města Ústí nad Labem již tradičně koncem prázdnin a začátkem září odehraje několik koncertů takzvaně pod širým nebem a je tomu tak tedy i letos.
0: Mm-hmm. Jak ty koncerty, nebo co to je za druh koncertu, jak bude vypadat orchestr, zúčastní se celý ten orchestr divadla a jaké třeba přivítáte hosty?
1: Tak ta dramaturgie je zaměřená tak, aby byla pohodová, příjemná, takže oba dva koncerty zahrnují nejen árie operní, ale i operetní a tudíž samozřejmě tam bude celý náš orchestr. Co se týče solistů, je to vybráno pro soprán, tudíž tam bude jeden host a bude to naše solistka Valerie Weigand.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, že dirigent tam bude pan Martin Pešík.
0: A zeptám se i na repertoár, co si tedy poslechneme, na co nalákáte?
1: Tak oblastní muzeum v Ústí nad Labem, tam je název operní gala pod širým nebem, ale není to, jak jsem už říkala, není to jenom opera, jsou to i operety. Hned v úvodu zazní předehra k operetě Lehká kavalerie France von Suppé. Bude to tak pokračovat i dejme tomu s operetou a známým kankánem Offenbachovy operety Orfeus pocvětí, ale pak už budou naši účastníci koncertu slyšet známé árie Pucciniho Bohéma nebo Rusalka, Dvořák, Měsíčku na nebi hlubokém, což všichni známe, nebo Furianta z Prodané nevěsty a tak dále. Co se týče toho koncertu u vás v zahradě Českého rozhlasu Sever, sama zahrada už je příjemným místem k odpočinku, a určitě k tomu přispějí i melodie. Ten název toho koncertu je Vídeňská promenáda. Začne předehrou Johanna Strause mladšího operty Netopír a bude pokračovat áriemi z Veselé. V době uslyšíte Tričtrak polku, ale i ukázku z Mozartovy Figarovy svatby a další a další. Myslím si, že lidé se mají na co těšit a určitě to bude příjemně strávené odpoledne, ať už si vyberou koncert v muzeu anebo u vás v rozhlase, nebo nejlépe obojí, tak určitě to bude dobře strávený čas. Jenom bych ještě upozornila, že samozřejmě v případě nepříznivého počasí jsou tyto koncerty zrušeny bez náhrady, ale já doufám, že tomu tak nebude.
0: Mm-hmm. No ale nakonec my jsme neřekli to nejdůležitější, kdy ty koncerty budou. Už jsme slyšeli, že Muzeum města Ústí nad Labem, tady zahrada Wolfrumové vily, tedy sídla Českého rozhlasu Sever, ale kdy to bude a od kolika?
1: A bude to zítra. Zítřejší koncert je v oblastním muzeu v Ústí nad Labem od 17 a další koncert ve středu v Českém rozhlase u vás, v Českém rozhlase Sever, na zahradě také v 17 hodin. Vstup je samozřejmě volný.
0: Mm-hmm. Zve nás Eva Frýdlová z divadla města Ústí nad Labem a samozřejmě budeme držet palce, ať to počasí vyjde. Těšíme se i tady u nás na vás a třeba někdy příště opět naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Kamenice. Zbyněk Roušar prožil obtížný a nejednoznačný život. Narodil se v roce 1908 v Panenském Týnci na Lounsku. Vystudoval reálku a vojenskou akademii. Jako důstojník československé armády odešel v roce 1939 do exilu, aby se připojil k zahraničnímu odboji. V RAF se měl stát navigátorem, ale sloužil tu jen krátce. Nakonec byl kvůli konfliktům s nadřízenými přeřazen k dělostřelectvu. Potom přestoupil k francouzským leteckým silám a působil v Africe. Hned po skončení druhé světové války vstoupil do KSČ. Pracoval jako repatriační důstojník v Hamburku. V roce 1948 byl ustanoven československým konzulem v Kongu. O tři roky později ale doplatil na režimní čistky v diplomacii. Skončil jako dělník v chomutovském podniku Meva. V této době se seznámil s matkou bratří Maštínů Zdenkou. Byl jí blízkým partnerem a postupně získal důvěru celé rodiny. Maštínové mu svěřili peníze získané přepadením vozu s výplatami pro podnik Kovolis. Roušar se pak v roce 1953 podílel i na jejich útěku. Podle některých pramenů poskytl skupině také finanční prostředky uložené v Belgii. Zbyněk Roušar byl zatčen 26. listopadu 1953. Byl odsouzen na doživotí. Na svobodu se však dostal už v polovině 60. let. V Poděbradech žil u své sestry. Rodinu Mašínů už nikdy nekontaktoval. Zemřel v roce 1979.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: skvělý Jiří Kornyho hit s názvem Té, co snídá za necelých 10 minut, skoro už za 9, tady máme 15. hodinu, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Nezvykle rušno bylo v neděli na staré železniční vlečce v Mimoni. Stovky lidí se tam přišli naposledy svést historickým motoráčkem kolem původní budovy nádraží. Ministerstvo dopravy totiž kilometr dlouhou vlečku od 1. října oficiálně ruší. Žádné vlaky už po ní roky nejezdí.
1: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku.
2: Vidíte?
3: Jo.
2: Tak to je dobře.
3: Hlavně buďte u toho okýnka, jo?
1: Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
4: No je mi to líto, hlavně, že všechno jde do háje, že jo? Že i ty fabriky se bourají, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
1: Rozloučit se přišel i Josef Ehrenberger. Na trati tady jezdil 10 let jako strojvedoucí.
5: Vozili jsme sem zboží do Tonetky, tvrdý dříví, a z Tonetky, většinou křesílka nebo taky věci. Uhlí se sem vozilo, zádu tam se nakládalo dříví, že jo, z lesů a uspěli.
1: Byl tady velký provoz tehdy.
5: No dvakrát denně se sem jezdilo, bylo to úžasný.
1: No a není vám to líto, teda, když se to zavře, zruší?
5: No je mi to líto, ale jako stejně by to tady časem zarostlo. Lesy nakládají úplně jinde a je to prázdný, no.
6: Jsme místní, ale my jsme tady tu železnici v podstatě jako nezažili, ale bydlíme kousek odsud, tak jsme se přišli rozloučit.
1: Takže vám to zas až asi nerve tolik srdce, že ta vlečka se zruší?
6: Dám ne, ale je to hezká historie a patří to k Mimoni.
7: Já jsem tady 15 let bydlel.
1: Přímo v tom starém nádraží?
7: Tady dole jsme měli byt.
1: Ukazujeme nadšeně Stanislav Stromko.
7: Co jsou ty zazděné dveře tady, tak tam jsem měl postel. Táta to dostal jako služební byt, on dělal jeden čas výpravčího v Jestřebí. Tady dozadu až přejezdu, tam byly zahrádky a tady byly ještě přistavěné sklady, to už je zbouraný. Teď je to všecko pryč, no a já jako kluk jsem pak chodil na brigádu, jsme vykládali vagóny. Jo. Jsem si takhle vydělal tenkrát na pionýra, jo, na motorku. No. Uvidíme, co z toho udělají, kdyby aspoň cyklostezku.
1: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes 5 ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
8: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, protože to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
1: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Oprava Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem potrvá do listopadu. Cena prací stoupla na více než dvojnásobek. Cestující se můžou vyjádřit k návrhu nových jízdních řádů pro Liberecký kraj. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Do večera čekejte větší oblačnost, na horách se ojediněle objeví slabý déšť, teploty stále do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na konci listopadu. Oznámil to dnes krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je kvůli rekonstrukci uzavřený od loňského 1. března a jeho oprava se výrazně prodražila. Místo původních 120 milionů bude stát 285 milionů korun. Stavbaři museli kvůli horšímu stavu, než předpokládal projekt, odstranit celou mostovku a vybudovat novou nosnou konstrukci. Následně se ukázalo, že v havarijním stavu jsou také pískovcové prvky. Jejich restaurování stojí 12 milionů. Ústecký kraj proto původní žádost o dotaci stáhl a nyní požádá o evropské peníze znovu. Lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Zveřejnila je krajská společnost Korit LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Návrh lidé najdou na stránkách iidol.cz.
2: Připomínky a náměty můžou cestující poslat e-mailem na adresu info@korit.cz nebo zavolat na infolinku systému IDOL. Námět musí obsahovat číslo linky, počet cestujících, kterých se to týká, za jakým účelem linku využívají a navrhované změny. Připomínky lze podat do 16. října. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinerií. Problém je podle něho ale globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu na Blízkém východě. V Srbsku pohřbívají odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rozloučit se s ním přišli tisíce lidí, mezi nimi mnoho srbských válečných veteránů a podporovatelů, kteří oslavovali tehdejší bosensko-srbský režim. Glorifikaci Mladiče dnes odsoudila Evropská unie. Takové projevy jsou podle prohlášení 27 v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami a nemají místo ani v Evropské unii, ani v zemích ucházejících se o členství. Bývalý bosensko srbský vojenský generál zemřel na konci srpna v Hágu, kde si odpikával doživotní trest za válečné zločiny a genocidu. Odsouzený byl za masakr ve Srebrenici, při kterém armáda pod Mladičovým velením zavraždila několik tisíc bosenských mužů a chlapců.
0: Počasí.
1: V noci čekáme většinou skoro jasno až polojasno, k ránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů a v údolích dokonce až na 8 stupňů Celsia. Zítra bude převládat skoro jasno až polojasno. Teploty překročí tropických 30 stupňů. Na Šluknovsku bude mírně chladněji. Na horách zítra čekejte od 23 do 26 stupňů Celsia ve stínu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplické ulici Hřbitovní v nájezdu na kruhovou křižovatku u Albertu a čerpací stanice Shell policie řeší nehodu nákladního auta, které narazilo do dopravního značení. Počítejte se zdržením. Na dálnici D7 pozor na exitu Cítoliby na Lounsku. Hned za nájezdem ve směru na Chomutov stojí nákladní auto s defektem kola. Kusy roztrhané pneumatiky leží na vozovce. jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Řeč bude také o umělé inteligenci a o tom, jak se začíná využívat ve firmách. Například v pojišťovnictví, kde likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech. Přidáme několik tipů, třeba velmi úspěšné Vesty show Techtle Mechtle a písničky, které nestárnou. Tentokrát třeba od Pavla Bobka nebo později skupiny Olympic. Teď už je ale připravená Lucie Vondráčková a S láskou nám je líp.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Pavel Bobek, když smím pár přátel mít, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. 11 minut po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Sever a pohodové odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu, ale u nás v hudebním programu na Českém rozhlase Sever teď už pokračuje americká zpěvačka, také herečka Madonna.

0: Richard Miller dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, možná ještě sedíte v práci, možná už jste na cestě domů automobilem, tak vám přejeme šťastnou cestu a samozřejmě hezké odpoledne s rodinou a v pohodovém odpoledni teď zajímavé informace. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softek, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Aleše Brichtu za malý moment v odpoledním pondělním programu Českého rozhlasu Sever vystřídá Lenka Filipová. Máme zhruba minutku po 15:30 a tak je čas se podívat, co se děje u nás na severu Čech a čím byste si případně mohli zpříjemnit dnešní odpoledne a večer. Ještě tento týden až do pátku si v Ústí nad Labem na vlakovém nádraží na Střekově můžete prohlédnout Legiovlak. Expozice replik legionářských vagónů z let 1918 až 20 je lidem přístupná každý všední den od 8 do 18 hodin a vždy ve 14 hodin bude připravena i komentovaná prohlídka a v sobotu Legiovlak se přesune na nádraží do Zubrnic. Vrchlického divadlo v Lounech bude dnes hostit vernisáž tradiční výstavy VOSA 2026. Výstava výtvarného spolku amatérů Louny zde bude k vidění v kavárně divadla a dnešní vernisáž začíná v 18 hodin. A přidám ještě jednu vernisáž v Roudnici nad Labem v Galerii moderního umění. Bajná hora Říp v kontextu dějin i současnosti stvárněná skupinou frekventantů Akademie třetího věku ateliéru Výtvarka. Pohledy, které obyvatele Podřipska doprovázejí na každém kroku a přesto je každý vnímáme jinak. Výstava bude ke shlédnutí v galerijním foaje do 13. září. Dnes vernisáž začne v 17 hodin. Vystoupení travesty show Techtle Mechtle bývají dopředu dlouho vyprodaná, což platí i o dnešním programu Litvínovské citadely. Díky obrovskému zájmu ale se podařilo zajistit ještě jeden termín a to hned zítra na stejném místě, tedy v citadele Litvínov. Těšit se tak hned dvakrát v 19 hodin můžete na novou hudební komedii Haló, tady máma. Divadlo nabídnu i v Teplicích. Nestárnoucí a nadčasový klasik William Shakespeare v netradiční kombinaci žánrů i podání. Večer stavěný na střídavých monolozích dvou solistů, sopranistky Miroslavy Časarové a herce Petra Stacha. Je ve skutečnosti o dialogu. Inscenace Hlasy lásky a zkázy začíná opět v 7 hodin v Teplickém zahradním domě.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Petr Janda, skupina Olympik, ale dopoledne s vámi kolega Zdeněk Lukesle v pořadu Dáme řeč vzpomínal na Českém rozhlase Severna Hanu Zagorovou. Zpěvačka by v neděli totiž oslavila 80. narozeniny a zavzpomínala i posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: Já Haničku miluji už od základní školy, prošla se mnou první lásky všechno, blížím se k důchodu a byla jsem na jejich koncertech jednou v Lucerně a potom tady v Ústí nad Labem asi 3x nebo 4x, když byla. Dokonce jsem si na základní škole vystřihovala její fotky z časopisu, mám ten sešit ještě doma. Hezky. Prostě to a provází mě do dneška. A písničku, kterou mám nejradši, tak to je těžké, ale hodně se mi líbí třeba Černý pás, To by nebylo fér, Bludička Julie, no prostě všechny, já znám skoro všechny z paměti.
2: A máte to na deskách ještě, nebo na CDčkách?
1: No já jsem desky darovala synovcovi a mám DVDčka, všechny, co snad vyšly.
0: Zítra po 9:00 si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o školní docházce. Objevila se myšlenka, že by se rušily 9. třídy základních škol. Jste pro nebo proti? Co vám 9. třída dala? Proč je důležitá a naopak, proč je podle vás zbytečná? Volejte zítra po 9:00 přímo do vysílání na naši známou linku 475 212 212 a nebo pište na Facebook, popřípadě e-mailem na adresu damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje zpěvačka Lisa Moje. Máme 15:40 a vy posloucháte Český rozhlas Sever.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Brontosauři, jejich slavný valčíček za 13 minut, je tady 16. hodina, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Každý z nás se občas něčím trápí, ať už jsou to partnerské problémy, úmrtí blízkého nebo závažná diagnóza. To všechno má velký dopad na psychiku. Když si nevíme rady, je dobré se obrátit na odborníky. Centrum krizové péče v Masarykově nemocnici

0: Vesnici v Ústí nad Labem můžou kromě dospělých nově využívat i děti a dospívající. Více nám teď přímo ve studiu prozradí naše redaktorka Kateřina Kučerová, kterou vítám. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, s čím můžou klienti tedy do krizového centra přijít?
1: Podle přednosti psychiatrické kliniky Jakuba Albrechta tak prakticky s jakoukoliv akutní krizí. Může jít, jak už jsme zmínili, například o úmrtí blízkého člověka, vážnou diagnózu, partnerské nebo rodinné problémy nebo jiné situace, které na člověka psychicky dopadají. Pomoc je určená taky lidem, kteří se stali obětí trestného činu nebo domácího násilí. Krizovou intervenci vede vyškolený pracovník, který s klientem hledá způsob, jak situaci zvládnout, říká Albrecht.
2: Ta krizová intervence je vedena vyškoleným pracovníkem, který nabídne prostor pro sdílení emocí a sestaví spolu s klientem nějaký krizový plán. A myšlenkou za tím CKPčkem je, aby se u těch lidí nerozvinula duševní porucha.
1: Podle Albrechta přibývá i hlavně potíží spojených se stresem, například úzkostních poruch, lehkých depresí nebo stavů vyhoření. Lidé se podle něj hůř vyrovnávají s rychlým životním tempem a změnami kolem sebe. Vliv mají i sociální sítě nebo nezdravý životní styl. Centrum ale nenahrazuje běžnou psychologickou ani psychiatrickou péči. Pokud odborník zjistí, že klient potřebuje psychiatrické vyšetření, může ho předat lékařům psychiatrické kliniky.
0: Centrum je v nemocnici už delší dobu, teď je nově i pro děti a dospívající. Co to v praxi znamená?
1: Centrum funguje od června loňského roku a za první rok pracovníci udělali téměř 3000 intervencí. S dětmi pracovali částečně už dříve, teď je ale služba otevřená pro všechny věkové skupiny. U malých dětí zhruba od 9 nebo 10 let pracovníci předpokládají, že přijdou společně s rodičem. Pevnou spodní věkovou hranici ale nemají. Podstatné je, aby dítě dokázalo komunikovat a popsat, co prožívá, říká vrchní sestra Centra krizové péče Markéta Matušíková.
3: Doteďka jsme preferovali věk 15+, hlavně zaměstnanci sem posílali děti, ale když potřebuje nějaký rodič pomoc, šikana, dítě se zhoršuje ve škole, doma se nechová tak, jak by mělo, tak už jsme poskytovali tuhle tu péči v nějaký minimalizované formě doteďka, ale teď už bychom to chtěli otevřít pro všechny.
1: Novinkou je taky možnost telefonické krizové intervence. Klienti už tedy nemusí po každé přijít osobně. Na číslo 477 117 675 navíc můžou volat nepřetržitě. Pokud situace vyžaduje osobní setkání, centrum funguje rovněž non-stop. Termín je možné domluvit dopředu. Podle Jakuba Albrechta to ale není nutné. Jedna intervence obvykle trvá zhruba hodinu. Podle potřeby můžou klienti přijít i opakovaně.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kočerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi. Zítra má.

Zhruba za 6 minut už tady bude 4. hodina odpolední a mně nezbývá, než se rozloučit pohodové odpoledne s datem 7. září na Českém rozhlase Sever je u konce. Den v kraji a písničky na přání pro vás dnes bude mít kolegyně Eva Bucharová. Nesmí zapomenout samozřejmě ani na Humoriádu po 16. a po zprávách s Františkem Janačíkem. Hostem dnes herečka Carmen Majerová. Povídat si budu s Patrikem Rozehnalem a já se těším zítra odpoledne. Naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Přeměna Šluknovského sídliště má začít v říjnu. Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili 60-milionový příspěvek. 15 pracovníků školní dohledové služby ode dneška hlídkuje před základními školami v Mostě. Vstupy zdarma do muzeí a galerií přilákali tisíce návštěvníků. Do večera čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabší déšť, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Zastupitelé Ústeckého kraje schválili dnes 60-milionový příspěvek pro Šluknov. Peníze jsou na přeměnu tamního problémového sídliště. Výkup domů by měl stát zhruba 285 milionů korun. 200 milionů bude z evropských dotací, 25 milionů dá město Šluknov. Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS začnou práce na projektu po komunálních volbách.
2: V průběhu měsíce října by se to mělo začít rozebíhat, měl by dojít k tomu výkupu. Někdy v průběhu října, možná na konci října, a ta sociální práce se tam může taky začít, jakmile přijmeme ty lidi. Tak jdeme to rozjet.
0: Před základní školy v Mostě se od dneška vrátili pracovníci školní dohledové služby. Kromě bezpečného přecházení dětí přes silnice mají na starosti také dohled v okolí školy, kde hledají například odhozené injekční stříkačky a jehly. Už 10 let práci vykonává Jindra Pólová.
3: Je to dobrá práce, pamatuje si děti, znám je už dlouho, vidím je vyrůstat. Dětmi tak nějak řešíme, aby se slušně chovali, aby se rozlíželi přes tu silnici, aby je vlastně něco nesrazilo.
0: 1. zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo návštěvu vybraných muzeí a galerií zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí více než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv, do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. Program je naplánovaný do konce roku. Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Džakartě u závěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už více než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Jáva.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou skoro jasno až polojasno, k ránu ojediněle mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, v údolích až k 8 stupňům Celsia. Zítra bude převládat skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí i k 31 stupňům Celsia. Na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách čekejte teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V širším centru Varnsdorfu se v ulici Legií u mostu přes Mandavu srazilo osobní a nákladní auto. V Teplické ulici Hřbitovní pokračují problémy. V nájezdu na kruhovou křižovatku u Albertu a u čerpací stanice Shell policie stále řeší nehodu nákladního auta, které narazilo do dopravního značení. Jeďte opatrně a dobře dojeďte s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílat,
1: Humoriáda.
5: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
6: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
5: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: a můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne. Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda, my jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: A v angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo?
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jakože stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě
2: arabské.
1: Pevnost,
2: ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave. Na hladině.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A
1: nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
1: A to mi
2: zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
4: Děkuji. Hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovka. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko, tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: Je a i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni
7: a
8: Naděj,
7: všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
10: Ne.
9: Já vím, já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a nemeditovala?
10: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
10: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano,
2: meditace žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
10: ne, no
2: nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano, partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mhm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední slova, ty šlagvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty představení.
10: Ta svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 7:05.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano.
1: Zkoušeli
2: ta byla to
1: se?
2: Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: tak
1: hercou.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Mm-hmm. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto
2: ano,
1: pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To
2: bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná, nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že

0: Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
1: No, i mě. Mně taky.
0: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
1: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
0: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
2: Dobrý den.
0: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
2: No a jaký na to máte názor?
0: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
2: Někdo začíná nový život třeba v 50.
0: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
2: Tandem? Jaký tandem?
1: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
2: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
0: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
5: Ne, ne.
4: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
5: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
4: Ne, s Petrem žádný sport.
5: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
4: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
5: Ne, buď mi pěšky na procházku, anebo autem.
4: Jo.
5: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
4: Tak jinak šli jste někdy puťák?
5: Ne.
4: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
5: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
4: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
5: No,
4: já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
5: Ani, to už ani tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
4: Jo.
5: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem. A cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
4: Jo.
5: Tak jako pod širákem, jo.
4: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
5: No.
4: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
5: Ano.
4: No.
5: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
4: Jo, jo.
5: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
4: Taky zdravíme.
5: A my jedem.
4: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Kopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 011 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
5: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
6: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás Patriku, zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
6: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
6: děkuju,
1: můžu to
6: děkuju,
1: říct.
6: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
7: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
8: Děda pořalejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co po mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
7: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Tehdy vám takhle nosil mistra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje okýnko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
7: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu. doufám, ke hrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Centrum krizové péče v Ústecké Masarykově nemocnici nově pomáhá i dětem. Ústecký kraj už nebude platit osobní vlaky mezi Děčínem a Ústeckým Střekovem. Od prosince budou cestující vozit jenom autobusy. Vláda neplánuje regulace cen benzínu a nafty. Do večera čekejte větší oblačnost, na horách ojediněle slabší déšť, teploty stále i kolem 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Krajská zdravotní rozšířila služby Centra krizové péče v Ústecké Masarykově nemocnici. Nově ho můžou využívat taky děti a dospívající. Spodní věkovou hranici centrum nemá. Podle vrchní sestry Markéty Matušíkové je ale důležité, aby dítě dokázalo s interventem komunikovat.
4: Když potřebuje nějaký rodič pomoc, šikana, dítě se zhoršuje ve škole, doma se nechová tak, jak by mělo, tak už jsme poskytovali tuto péči v nějaký minimalizované formě doteďka. Ale teď už bychom to chtěli otevřít pro všechny.
2: Od září centrum nově nabízí také telefonickou krizovou intervenci. Lidé mohou volat na číslo, které najdou na stránkách Masarykovy nemocnice 24 hodin denně. Po změně jízdních řádů v prosinci přestanou jezdit vlaky mezi Ústím nad Labem, Střekovem a Děčínem z nádraží Střekov po pravé straně řeky Labe. Rozhodli o tom dnes zastupitelé Ústeckého kraje. Radní Tomáš Rieger z ODS řekl, že důvodem je nízký počet cestujících. Letos kraj za provoz na trase zaplatí přes 37 milionů korun. Kraj místo vlaků posílí autobusovou linku 450, která železniční trať přes Velké a Malé Březno kopíruje. Podle Riegera je autobusová doprava výrazně levnější. Petici proti zrušení vlaků podepsalo přibližně 1300 lidí, kraj ale návrhu nevyhověl. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
5: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů a byl o korunu a 58 haléřů dražší než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů a za litr teď řidiči dají v průměru 47 korun a 21 haléřů. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur v přepočtu skoro 5 miliard korun v rámci svého investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuuku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov nebo lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro Gróňany a zajistit větší a silnější přítomnost Evropské unie v Grónsku.
0: Počasí.
2: V noci většinou skoro jasno nebo polojasno a k ránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, v údolích i k 8 stupňům Celsia. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, teploty tropické i do 31 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách čekejte teploty do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Řidiči by se měli na Chomutovsku vyhnout cestě do Německa přes horu svatého Šebestiána po silnici 1/7. Na území Spolkové republiky je hraniční přechod po nehodě popoledni stále ještě uzavřený. Pozor na nehodu ve Varnsdorfu v ulici Legií u mostu přes Mandavu řeší policie srážku osobního a nákladního auta a nehoda v Liběšicích, tam se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Hezké pondělní odpoledne, ano, teď po 17. začíná na Českém rozhlase Sever Den v kraji. Souhrn toho, co se dneska v Ústeckém kraji událo, si poslechněte od Františka Janačíka.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn toho, co se dneska v Ústeckém kraji stalo, pro vás má na Českém rozhlase Sever František Janačík.
2: Ústecká sociální agentura dnes v ulici Varšavská v městské části Střekov otevřela místo k podpoře duševního zdraví TerraPoint. Lidé tam najdou své pomocné skupiny lidí s podobnými životními zkušenostmi. Podle ředitele sociální agentury Jaromíra Licka chtějí v TerraPointu zahájit i provoz terapeutické skupiny zaměřené na pomoc mladistvím.
3: Máme smluvně zajištěný 4 terapeuty a já věřím tomu, že ty řady se teda významně rozšíří.
2: Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na konci listopadu. Oznámil to dnes krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je kvůli rekonstrukci uzavřený od loňského 1. března. Jak zaznělo na dnešním jednání zastupitelů, cena oprav už překročila dvojnásobek. Místo plánovaných 120 milionů teď Ústecký kraj řeší, jak zaplatí 285 milionů korun. Před základní školy v Mostě se ode dneška vrátilo 15 pracovníků školní dohledové služby. Hlídají nejen bezpečné přecházení dětí přes silnici, ale dohlíží také na pořádek a klid v okolí škol. U jedné z mosteckých škol se dohledu nad dětmi už 10 let věnuje Jindra Pólová. Řadu dětí si pamatuje a sleduje, jak vyrůstají.
4: Dětmi tak nějak řešíme, aby se slušně chovali, aby se rozhlíželi přes tu silnici, aby je vlastně něco nesrazilo.
2: Zastupitelé Ústeckého kraje dnes schválili 60-milionový příspěvek pro Šluknov. Peníze poslouží k přeměně tamního problémového sídliště. Výkup domů by měl stát zhruba 285 milionů korun. 200 milionů půjde z evropských dotací, 25 milionů pak dá město Šluknov. Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS začnou práce na projektu po komunálních volbách. V dnešním dopoledním vysílání jsme představili nadační fond Veroniky Kašákové. Mladá žena vyrostla v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova, pak založila nadační fond a do Ústeckého kraje se po studiích pedagogiky vrátila, aby v projektech pro děti z dětských domovů usnadnila jejich vstup do samostatného života. Jak uslyšíte v této hodině od našeho regionálního stopaře Robina Réricha, vědci z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně Veroniku Sovadinu Kašákovou zařadili na seznam aktérů pozitivní změny v projektu Mozaika proměn regionu.
1: To byl souhrn toho, co se dneska v Ústeckém kraji stalo v podání Františka Janačíka. No a další zajímavosti pro vás budu mít v průběhu celé téhle hodiny, tak dobrý poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: A Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje i po písničce Karla Gotta. Zastupitelé Ústeckého kraje schválili na dnešním zasedání 60-milionový příspěvek pro Šluknov. Peníze jsou na přeměnu tamního problémového sídliště. Řešení situace na sídlišti navrhla s městem Šluknov a Ústeckým krajem už dřív někdejší agentura pro sociální začleňování. Podrobnosti z jednání zastupitelstva přináší reportérka Jana Vitásková.
1: Na odkupu asi 400 bytů v problémovém sídlišti v Šluknově a jejich následném převodu na samosprávu se domluvila radnice s Ústeckým krajem a několika ministerstvy. Výkup domů na sídlišti by měl stát zhruba 285 milionů korun. Kromě dnes schváleného krajského 60-milionového příspěvku se na této částce bude 25 miliony podílet město Šluknov a zbývajících 200 milionů bude z evropských dotací. Navazovatele musí sociální práce, proto se kraj přihlásil taky do operačního programu Zaměstnanost Plus, říká náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
2: Podle toho ještě běží projekt OPZ Plus, ten je 30 milionů korun na sociální práci pro naše zaměstnance. Nabíráme 7,5 člověka, takže ty by měli do toho října začít pracovat v tom Šluknově až do poloviny roku 2029.
1: Už se přihlásili 4 lidi. Podle Kulhánka se má přeměna šluknovského sídliště rozjet během října. Kromě toho začalo Ministerstvo pro místní rozvoj hledat správce domů, který na 20 let zajistí kvalitní, transparentní a cenově dostupné bydlení pro domácnosti s nízkým příjmem.
3: Zastupitelé projednávali také petici za zachování vlakového spojení Ústí nad Labem Západ Děčín. S jakým výsledkem?
1: Tu petici podepsalo asi 1300 lidí. Osobní vlaky přestanou jezdit v prosinci. Jak řekl radní Tomáš Rieger z ODS, nahradí je autobusy linky 450, které budou ve špičkách posílené. Kraj tam osobní dopravu ruší, protože podle jeho analýz tam jezdí málo lidí a provoz na železnici je dražší než provoz autobusu. Nákladní doprava zůstává, je to totiž koridorová tráť a i proto se tam bude zavádět ETCS. Tento jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém dohlíží na bezpečnost jízdy vlaku a dokáže soupravu automaticky zpomalit nebo zastavit. Podle Riegera není zatím jasné, kdy to bude. Potom kraj v úseku Střekov Zubrnice využije moderní nízkopodlažní vlaky, zatím tam totiž jezdí staré motoráky a historický vlak jezdí jenom příležitostně. Tahle možnost bez ETCS pak zůstane jenom v úseku z Velkého Března do Zubrnic.
3: Zazněly na dnešním jednání krajských zastupitelů také informace, kdy bude otevřený most v Roudnici nad Labem?
1: Má to být na přelomu listopadu a prosince, řekl to radní Jiří Fedoriška z hnutí ANO. Špindlerův most je pro auta zavřený od loňského března. Stavbaři po zahájení zjistili, že stav mostovky je ve špatném stavu, museli ji sundat a postavit novou. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Místo předpokládaných 120 milionů korun se náklady vyšplhaly na 285 milionů korun. Původní žádost o dotaci kvůli významnému navýšení prací kraj stáhla podánovou.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí si teď na Českém rozhlase Sever povíme s meteoroložkou Janou Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: V Ústeckém kraji bude jaká noc?
2: No, tak během noci, nebo teď respektive ještě během odpoledne očekáváme, že budeme mít nějaké oblačno až pověsno. Může se vyskytnout ojedinělé velmi slabý déšť, ale během večera oblačnost bude dále se protrhávat a bude to ve znamení jasné noci a teploty nám budou v Ústeckém kraji klesat na 15 až 12, v údolích až 8 stupňů Celsia.
1: A pojďme k úterku 8. září.
2: Tak úterek si užijeme, ten, kdo má rád sluníčko a vysoké teploty, protože zítra bude svítit sluníčko poměrně celý den a teploty v Ústeckém kraji 28 až 31 stupně Celsia, ve Šluknovském výběžku tam do 28 stupňů Celsia.
1: Tak takové bude úterní letní počasí ještě podle těch třicítek, podle Jany Ehrtové. Díky za předpověď a příště někdy brzy naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař.
1: S naším regionálním stopařem sledujeme Veroniku Sovadinu Kašákovou. Ta vyrostla v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. Potom založila nadační fond a do Ústeckého kraje se vrátila. Teď jí vědci z Ústecké univerzity zařadili na seznam aktérů pozitivní změny v projektu Mozaika proměn regionu. Její aktivity nám přiblížil právě náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Na střední škole studovala Veronika Kašáková předškolní a mimoškolní pedagogiku, protože se chtěla už v dětském domově připravovat na práci s dětmi, hlavně s těmi, které nevyrůstají ve svých rodinách. Jak sama říká, práci s dětmi má stále moc ráda a proto taky teď často skupinky dětí, třeba i kamarádek, hlídá. Do povědomí lidí se dostala svojí finálovou účastí v soutěži Krásy Česká mis. Svůj příběh, jak se postavit na vlastní nohy, pak začala v dětských domovech předávat. Od roku 2016 pak prostřednictvím nadačního fondu.
3: Robine, jakým je to způsobem?
2: V nadačním fondu spolupracuje Veronika Sovadina Kašáková s Evou Juščákovou. Ta mi vysvětlila, že se jedná vlastně o dva základní programy. Jedním je Restart. V něm mladým lidem z dětských domovů dokážou zajistit osobního průvodce, ke kterému můžou mladí lidé s důvěrou zhlížet a který jim pomáhá připravit se a vyrovnat se s těmi výzvami, které s opouštěním dětského domova souvisejí. A pak je to Start, v něm cílí na klidnější a podnětnější prostředí pro děti péčí o pečující, tedy o ten personál dětských domovů. Pomocí setkávání a koučování podporují ředitele a vychovatele z dětských domovů.
3: Nadační fond pomáhá jen v dětských domovech v Ústeckém kraji?
2: Určitě ne. S těmi programy mají zkušenost v téměř 90 dětských domovech po celé republice. Za aktivity ale nadační fond i sama Veronika Kašáková obdržela už 3x cenu hejtmana Ústeckého kraje. Ústecký kraj tím, že tu vyrostla, považuje za svůj domov. Dokázala se z Prahy vrátit sem na Chomutovsko. Říká, že jí prostě prostředí a lidé, kteří na ní v mládí a v tom raném dospívání působili, ovlivnili a považuje Ústecký kraj za ten svůj domov a ráda se sem vrací.
0: Den v kraji.

0: Na Českém rozhlasu Sever si teď připomeneme kulaté výročí. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížděly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dneska.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském Zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížděly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historika, spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Viléma Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček. Takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížděla z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí připomínajících divadel.

0: Už jste o tom určitě z Českého rozhlasu Sever zaslechli, že ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik sólových alb a hrál v muzikálech.
1: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: V jojobandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu, působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím taky jako pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s jojobandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s jojobandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Taky plavci s námi chvilinku na Českém rozhlase Sever. No a ten tradiční den v kraji, celá tahle hodinka jsme dni v kraji věnovali, pomalinku končí. František Janačík už pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever. Kromě jiného uslyšíte třeba o tom, že Ústecký kraj měl při kontrolách nočních podniků třetí největší počet požárních závad v Česku. Tak si určitě počkejte na podrobnosti, třeba při muzice ještě vám budou zpívat Jana Chládková nebo Phil Collins. A po zprávách v 18 hodin už se rozjedou písničky na vaše přání. Tak jestli už teď máte vybráno, tak můžete třeba napsat e-mail, naší adresu určitě znáte, zahrajte@rozhlas.cz. Tak hezký poslech i dál vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj měl při kontrolách nočních podniků třetí největší počet požárních závad v Česku. Stavba dopravního terminálu a přesun nádraží v Chomutově k centru se výrazně protáhne. V Bělehradě přišly tisíce lidí na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. V noci očekáváme většinou skoro jasno až polojasno, teploty v údolích klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Hasiči při 51 kontrolách barů a dalších nočních podniků v Ústeckém kraji zjistili přes 260 nedostatků. Podle mluvčí ministerstva vnitra Adély Dittmannové jich více odhalili jenom v Plzeňském kraji a v Praze. Hasiči se zaměřili hlavně na podniky ve sklepech a také na místa, ze kterých by byla složitá evakuace.
3: Hasiči v Ústeckém kraji uložili provozovatelům celkem 33 pokut. V celém Česku při 729 kontrolách zjistili téměř 2400 nedostatků. Nejčastěji šlo o nefunkční nebo chybějící hasicí přístroje, zablokované unikové cesty a nevyhovující požární dveře. Pokuty přesáhly 5,5 milionu korun. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Stavba dopravního terminálu v Chomutově se výrazně protáhne. Jak řekl mluvčí zprávy železnic David Kabele, zpráva jako původní termín přesunu nádraží uváděla rok 2029. Podle Kabeleho by to ale nakonec mohlo být až po roce 2036. Za zpoždění plánovaného přesunu vlakového nádraží je aktualizace priorit správy železnic. Podnik teď celý projekt odložil. Správa už ale vlastní část pozemků pro stavbu budoucího vlakového a autobusového nádraží blíže centru města. Některé pozemky ale státní podnik musí ještě vykoupit. Lávka pro pěší přes říčku Modlu v Lovosické ulici u stadionu je ode dneška uzavřená. Řemeslníci opravují zrezlé a poškozené části kovové konstrukce. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Součástí oprav je také výměna dřevěné mostovky nebo zábradlí. Rekonstrukce za přibližně 500 000 korun má být hotova do 21. září. V srbském hlavním městě Bělehrad se dnes tisíce lidí naposledy loučili s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí, mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici v roce 1995.
4: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci většinou skoro jasno až polojasno a k ránu čekejte ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, v údolích čekejte i 8 stupňů Celsia. Zítra, tedy v úterý, bude převládat skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí i k 31 stupňům. Na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách zítra čekejte teploty ve stínu od 23 do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Řidiči by se měli na Chomutovsku stále vyhnout cestě do Německa přes horu svatého Šebestiána po silnici 1/7. Na území Spolkové republiky zahraničním přechodem policisté stále řeší nehodu. Ten je stále uzavřený, provoz do Česka je otevřený jen pro jeden pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever se rozjeli krásně, už nám volá paní Milena, naše věrná posluchačka. Hezký večer, Mileno.
1: No, dobrý večer vám a všem posluchačům přeju a písničku posílám Květušce a Romanovi. Potom mám dvě Marušky, jednu z Chomutova a druhou Marušku ze Šechtajovic, nebo tak
0: ze Šechtajovic, ano, správně,
1: no,
0: ano.
1: No. Potom Marcelku z Neštěnic a zdravím taky paní Jarmilku do Prahy. A vám moc děkuju a mějte se hezky.
0: Já vám děkuju za zavolání, paní Mileno, mějte se krásně.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever nás tak čeká takový zajímavý rozhovor. To bych nevěřila, co ta technika všechno dokáže. Pavel je na Moravě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju všem vám a i posluchačům.
0: Děkujeme. A Jana ta je v Jirkově, jste říkali.
2: Ano, ano, taky zdravím vás, Evičko, i všechny posluchače.
0: A já sedím v Ústí nad Labem a stejně se krásně slyšíme, no neuvěřitelné. Tak Pavle s Janou, někdo z vás si vemte slovo nebo oba najednou a povězte, co budeme hrát.
1: Tak já bych jenom řekl, že nás zastihla teda ta smutná zpráva, že zemřel další člen skupiny Joband, pan Tesařík, takže už asi je po Joobandu, ale zůstali nám po ní strašně hezké písničky a zbytek už si veme Janče.
0: Tak Jano?
2: Tak ano, tak my necháme s Pavlem zahrát písničku Karvina. Je to moc taková pěkná, pomalá písnička na počest teda panu Tesaříkovi už tam nahoru a všem posluchačům. A já bych ještě po hodně dlouhé době pozdravila paní Libušku a paní Milenku taky. A jinak je to i pro vás, Evičko, a děkujeme za vyhledání.
0: Nemáte vůbec zač, rádo se stalo a já vám děkuji za zavolání, krásně se to všechno povedlo, tento propojený hovor a já už vás nebudu teď rušit a přeju příjemný poslech té písničky, kterou jste vybrali Karvina. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: 475 212 212, to je telefonní číslo do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. A teď už tady máme další volající, paní Zděnku, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já jsem hrozně ráda, že jsem se k vám dovolala, protože mám velké přání, abyste mi poslali písničku pro moji dceru, jo, která bude mít zítra narozeniny. A já jí přeju hodně, hodně zdraví, štěstí a aby se jí dařilo ještě hodně, hodně let. A že jí hrozně mám ráda a jsem ráda, že jí mám.
0: Všechno nejlepší k narozeninám budeme přát komu, ani neznáme jméno.
1: Ivetka.
0: Ivetce, takže Ivetko, velká gratulace a tady od maminky hudební dárek, takže já přeju krásný poslech.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: S námi tedy v Českém rozhlase Sever v písničkách na přání je už další volající Martina z Číškovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Martina vybrala písničku, já ji neprozradím, je to hudební dárek k narozeninám, takže komu zahrajeme, k jakým narozeninám?
1: Budeme hrát mojí mamince, babičce Jani, všechno nejlepší k 74. narozeninám, hlavně hodně, hodně zdraví.
0: Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, narozeniny ano. Právě dneska, tak to je štěstí, že jste se dovolala. Jana sedí u rádia a poslouchá, tak já jí moc pozdravuju a taky gratuluju a vám děkuji za zavolání, Martino. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračují písničky na přání a teď už dalším volajícím a tím je Honza. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Tak co si zahrajeme, Honzo?
1: Písnička bude skupina Olympik, Okno mé lásky.
0: Ano.
1: A bude pro vás z rádia.
0: Díky.
1: A pro kamarády z Hospůdky u nás.
0: Tak je všichni pozdravujte.
1: Hezký poslech.
0: Já vám přeju hezký poslech a všechny pozdravujte. Děkuju. Naslyšenou, mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: Děkuju.

0: co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. O tom už je rozhodnuto, už je vybráno od naší posluchačky Jiřiny. Hezký večer, Jiřino.
1: Já vám zdravím, hezký podvečer. A já bych chtěla zahrát písničku jako vzpomínku mojí mamince, Marušce Mráčkový. Jako vzpomínku mámě.
0: Písničku pro mámu se to jmenuje od skupiny Holky. A je to pravda, že takhle jste to vybrala, veďte?
1: Ano, ano.
0: Tak krásné vzpomínání, no a vy ostatní zase volejte do písniček na přání 475 212 212.

0: A my na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání jsme tu pro tuto chvíli pro Františka z Lomu, který se dovolal a já mu přeju hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám a všem posluchačům.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Písnička bude do Německa panu Herbertovi a jeho paní Gerlindě do města Halbronu. Také pro paní vedoucí cukrárny do Litvínova u Horáků a pro paní Jitku do Věcní. Písnička je pro vás a děkuji vám za vyhledání.
0: Rádo se stalo a jsou to Oči čokoládové Ondřej Havelka.

poslouchám vás zde, dámy, a musím říci, pěkné a zajímavý názor. Škoda jen, že mu vůbec nerozumím, ale to nevadí. Důležitější jsou vaše oči. Víte, když u některé z žen...

a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou.

0: A do večerních písniček na přání Českého rozhlasu Sever se ještě stihl dovolat pan Karel. Já vás zdravím, Karle.
1: Já vás zdravím, Evičko, a zdravím všechny posluchače. Měl jsem štěstí, ale jak se říká, štěstí chodí dokola a může se stát, že to takhle krásně vyjde. Já bych chtěl bych pozdravit vlastně své dobré kamarádky, kamarády a známé, a to by bylo konkrétně Evičku Kozderkovou, Honzu z Vlkavy plus maminka.
0: Ano.
1: Ono by bylo hodně, ale tak to nemá cenu, dva stačí, to je to nejdůležitější, co může být.
0: Dobře, tak byl jste stručný, já tedy děkuji, že jste zavolal, děkuji za krásnou písničku, přeju vám, ať se vám taky hezky poslouchá tato píseň, mějte se krásně a brzy se těším na slyšenou.
1: Děkuji moc, na slyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Oprava Špindlerova mostu potrvá v Roudnici do listopadu, cena prací ale stoupla na více než dvojnásobek. Na Libereckém náměstí už není socha zvaná Mezník. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. V noci čekáme většinou skoro jasno až polojasno, teploty v údolích klesnou i k 8 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na konci listopadu, řekl to dnes krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je kvůli rekonstrukci uzavřený od loňského 1. března a jeho oprava se výrazně prodražila. Místo původních 120 milionů bude stát 285 milionů korun. Stavbaři museli kvůli horšímu stavu, než předpokládal projekt, odstranit celou vozovku a postavit novou nosnou konstrukci. Také se ukázalo, že v havarijním stavu jsou i pískovcové prvky, jejichž restaurování stojí dalších 12 milionů. Ústecký kraj proto původní žádost o dotaci stáhl a nyní požádá o evropské peníze znovu. V Libereckém Líbigově paláci od dneška stojí socha zvaná Mezník. Pískovcové dílo Jiřího Seiferta tam Liberec přestěhoval z náměstí doktora Edvarda Beneše, kde bylo od loňského srpna. Sochu má město zapůjčenou na 20 let z galerie v Chebu. Seifert ji v Liberci vytvořil v rámci projektu Socha a město 1969. Více řekl ředitel paláce Líbig Michal Dufek.
2: My jsme šťastní, že ta socha vlastně bude tady, protože ona historicky tady vznikla. V tom roce 1969 pan Seifert tvořil přímo tady v tomhle místě, takže svým způsobem obrazně řečeno se vrací domů.
0: Morový slou před libereckou radnicí vystřídá nová socha. Město ji plánuje odhalit 21. září. Vláda nebude teď regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po dnešním jednání to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něho ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí premiér u rafinerií. Problém je ale podle něho globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a na Blízkém východě v Hormuzském průlivu. Sport. Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta ale účast stále popírá. Počasí. V noci čekáme většinou skoro jasno až polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, v údolích čekejte i 8 stupňů Celsia. Zítra, tedy v úterý, bude převládat skoro jasno až polojasno. Teploty vystoupí i k 31 stupňům Celsia ve stínu. Na Šluknovsku bude mírně chladněji. Na horách zítra počítejte s teplotami od 23 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli nehodě nákladního auta, které popolední sjelo z vozovky, je stále zavřená silnice mezi Chomutovem a obcí Blatno. Uzávěra má platit do půlnoci. V Lovosicích je uzavřena část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem nemůžete sjet, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, už to u vás voní vanilkou?
2: My jsme ještě nezačali.
1: A to je nejvyšší čas. Proč mluvím o vůních našich domácností? Protože my se dnes zastavíme v kuchyni. Jestli pak jste si někdy, milí posluchači, uvědomili, kde se vzalo tohle slovo z jazykového hlediska, tedy jaký je jeho původ? No my vám to teď řekneme. Tak kuchyně nebo kuchyň taky.
2: Do češtiny přišel ten výraz z němčiny, kam se zase dostal z latiny.
1: Díkyše.
2: A je zajímavé, on přišel tehdy ze středověkého horno-německého dialektu, takže už v té němčině měl podobu kuchyna. A zajímavé na tom je, že potřeba toho pojmenování se objevila pozdě. A to souvisí s tím, že poměrně dlouho až do středověku u nás nebyla potřeba mít samostatnou místnost pro vaření. Takže se vařívalo buď v té místnosti, kde se bydlelo, anebo kde bylo ohniště nebo pec a podobně. A později se vařilo v předsíni, takže před tou místností.
1: Ale na hradech a zámcích byly kuchyně.
2: To byla první místa, kde se ty kuchyně objevily.
1: A pak se muselo sáhnout do jiného jazyka, aby v češtině jsme měli tedy pojmenování pro kuchyni.
2: Přesně tak, když se to stalo samozřejmostí a kuchyně se začaly jako samostatné místnosti užívat, tak se samozřejmě rozšířilo to pojmenování, které jsme si vypůjčili, a tvrdí se, že v lidových úslovích se to slovo kuchyně objevuje od počátku 15. století, takže patrně tehdy už tu kuchyň měl skoro každý, kdo měl ten prostor k dispozici.
1: Prvotní význam toho slova, které tedy bylo kokýna v latině, tak co to vlastně znamená kokýna?
2: V latině to bylo skutečně označení samostatné místnosti určené pouze k vaření nebo pečení.
1: Vidíte, a dnes se nám zpátky ty kuchyně pěkně propojují zase s obývacími pokojemi. Je to teď moderní, mít to všechno pěkně dohromady.
2: Časem zase to bude obráceně pravděpodobně, ale snad to slovo nezapomeneme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod společnosti na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto...

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíků. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule. A říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to zná, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu, a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry, Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se někam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek, jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moci hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Hmm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak
2: no,
3: vyprávějte.
2: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byli jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, na to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role v Ovi, všechny Ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak Li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, my jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Pseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénarista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem, a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo? Jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakýho
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají, a teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu si takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam
3: potkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
3: asi jo,
2: což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Jirka Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se jmenete karimatku a si jeden spíte. No. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, jestli děláte prdel, jste bych chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděli nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se nám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Keby bolo něco,

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
6: Dobrý zdraví, pití.
7: Likér z Karlových Varů.
8: Nejznámější exportní likér.
9: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
10: 13.
9: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
11: Z 23.
12: 27.
13: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
13: Strašně dlouho.
14: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
13: 150 let.
15: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pub. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
16: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
17: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
16: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
17: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
16: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
17: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
16: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
17: A věřím, že ještě je něco horšího.
16: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
17: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
16: Pak líh, Vinný destilát, to je vínovice?
17: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
16: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr. Co to je digerát? Tmavá tekutina. Hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
17: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
16: Pak je toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
17: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jistí, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně, kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
16: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
17: Určitě, něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
2: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
3: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
4: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
3: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
2: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
3: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
2: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
3: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název drogy kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
2: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
3: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto čtyři ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
2: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
3: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze tři lidé, kteří mají na starosti od příjmu základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
2: Ve třech lidech vyrábíte tady Becherovku?
3: Ano, ve třech lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dál, ale tady přímo jsou jenom tři lidé. V těchto dvou předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
2: Po určitou dobu, co to je?
3: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
1: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců, synů, s celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, to já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5 000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do Plniče, kde už se plní Becherovka do lahvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním. Ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve 3-litrová dokonce. I díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce je to 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24 slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesl si domů láhev Becherovky. Chci si ji večer otevřít. Mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť a nebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky svoje místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velké množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kampa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stejné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi prchaný v Čechyš?
3: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Co bych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Hezky.
0: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám vohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěchá.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ke Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: A.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si ha.
0: Ha? To je křesní tohleto.
1: Luství si ha.
0: Jak to bylo?
1: Luství si ha.
0: Luství si ha. A žádný švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, hláskovat.
0: H, jako hlávkový salát.
1: L,
0: jako ledvinky.
1: U.
0: U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Tak se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobré.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu ti tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To bude to už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Něco upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá.
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylézám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Hm? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kdo je to? Co? Pomoc!
3: Poručím
5: pomoc.
3: Se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence, co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: Ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťasten. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete. Ano. A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: S Bohem, vaše excelence, s Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: že vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně předčítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduju a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověče? Víte, to samej feudál.
1: Ale kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnému.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nediví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře, když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte, položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
1: Vážně?
2: To budou návaly.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli,
2: nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pik, Bek, Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pik, Bek, Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pik bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Pika. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.

0: jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyn, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
1: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
1: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
0: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
2: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
2: A určitě tam žádná bota nebyla.
0: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
4: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
0: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
4: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
0: Jste, doufám, ozbrojen.
4: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
0: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
4: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
2: Hola, co pak to tamhle je?
1: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
2: Co to, Perkinsi?
5: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
1: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zákon.

0: Stalo se to zde?
1: Ne, ne. Tisová aleje je na druhé straně.
0: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
3: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
1: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
0: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
1: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry a já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
0: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma, tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Meds & Juices. Jinak 4:23 hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo osobnosti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to, jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře.
1: Dobře,
0: a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako ne, si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné, klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, právě na audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: tak, to je krása.
1: Na takovým postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvy, že prostě je slabozraký a může si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka zorientovali?
1: No to speciální písmo já neumím, nebo to, jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabali do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, nedokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další tituly, které...
0: Prostě jako si vyberete prostě. V té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihy, knihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako o tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když se na tom těšili, jako tam se slyšeli třeba od Říhy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný, pak se za to hajdy spát.
0: Jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, která byla divadelní a literární agentura,
0: která
1: vlastně učovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Mm-hmm. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru. Mm-hmm. Tak jsme se tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o Neználek, ať už na Měsíci nebo
0: Konečním
1: městě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Detektiva Štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
0: Ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, Král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl,
0: rozumím.
1: Ale až se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak, tak asi, co se týče knížek, ještě jsem u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů teta a strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Trosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad. Tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně. No.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno.
0: Dobře.
1: Samozřejmě Janču taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A tě máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: tři města. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Mm-hmm. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás pět, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky, Iga, Balzaka, Stendhala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion, nádherná knížka taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde, takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů,
1: ano.
2: Různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny, no.
1: Jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Mm-hmm. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
1: To je hodně.
2: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska
1: vyklunze,
2: už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované,
1: tak si je chcete nechat.
2: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to podědil můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
1: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
2: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
1: Ano, rozumím.
2: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil.
1: Mají to
2: už
1: trochu jinak, tak oni se k tomu určitě to taky dostanou
2: jinak,
1: obloukem.
2: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
1: Tak to je dobře, to je
2: a
1: dobře.
2: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
1: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
2: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už mám ještě ze zaměstnání, už jsem dělal.
1: No je, to máme mnozí, ano.
2: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
1: jo,
2: ale
1: je potřeba no, tu správnou velikost. Dobře, tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
2: Děkuji vám, děkuji.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Dobrý noc, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, no. Oline?
1: Od malička.
0: Od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky, co tam byly a tak dále, Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Ale
1: je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo taky jednou, já vím, oblíbená knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, už mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky od Borovička, to napsal, vlastně ten měl několik těch špionážních knížek, potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech, o taky, prostě
0: taky. Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: No. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl, obsal Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, takové vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového. Numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm břížce zjišťoval, jestli to na ně sledí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, řekne, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vy hledáte a tak dále. Takže bez toho, ani by se lidi kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jednotlivce já nikomu nic nemnucuji.
0: Ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda dost
0: dobře,
1: málo.
0: Tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl právě o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Říkal, Jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek. A
0: takže odborné knížky, ano.
1: Proti dětska jsem to zháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby se ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knižce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč, když to by googlíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby
0: jo.
1: Nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí,
0: ano.
1: Které myslím a
0: dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám. Posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobý čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříného Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že, z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou
1: audioknihu.
0: Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějaký nový autora, Charlie Greenberg,
0: jo.
1: Jo, je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda přitom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím, rozumím, rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho. Staršího.
0: Jo, jo, jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkon, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta třeba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když jsi s dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak,
0: tak to je
1: chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak, no později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky, jsem měla ráda jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcovy Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala Tam si mléko pýtaj, to je taky prostě takovej román z toho z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy, jako trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
1: To takže jako, doporučujete, ale, jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
0: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
1: Pánečku.
0: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
1: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží a dobře se vám čte, ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
0: A všem přeju dobrou noc.
1: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko, já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý. Okay.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisona jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté. Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte?
1: Ze školy.
0: Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaší malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu, až jo, úspěchu.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, a myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína, nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odma. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už čtu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu
1: Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem. Absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Hezké
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se mi nezdá,

0: Marie Rotrová a Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel č kniha, no. Jo? Tak pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte no pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede dost dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po svou smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Mm-hmm. Slavným trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě, že mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba.
0: Hmm. No. A myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honijou tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tomu, že bavit to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to, nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No.
0: Hmm.
1: Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmou knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto. Jo?
0: No, vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Zaujme to. Potom uteče ten den, jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijít sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a četl.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
1: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
0: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuju moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všechny zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. let a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, ano. Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, uh-huh. protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá. Takže nic nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky. Ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přivezli, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete tak se v jiném světě, ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No.
0: Co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo vlézt tak jako pod kůži. Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečíst. Protože je to hrozný pro člověka, který čeždu.
0: Já vím, hrozný. Pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže jsem v loni ještě z jara...
0: Sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala proto, jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě... Teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško. Ať se vám ty knížky, co vám přinese, si nepřiveze, tak ať se vám líbí moc. A jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Dobrou
2: noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Habera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živá.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky.
1: Dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Tam může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha.
0: Hmm.
1: A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla jsem do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
0: Hmm.
1: To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, že on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady, no. Ano.
1: Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jsem moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to ano. slovní zásobu, to je bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho Moravy, z toho Valašska, kniha je Přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a vy vzlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční lince a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo, i to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo jo, to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo, třeba i western, jako kovbojky a indiánky a já hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm, tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, který nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhletom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii, mm-hmm, a doporučuji, anebo od Roberta Fulghuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí, mm-hmm, a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidí říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Ještě horší. Jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku, a to byla hrozná doba. Hmm. Teďka myslím, že se máme moc dobře. Hmm. A že lidi to svádějí prostě na dobu. Ale to je o lidech. Jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě. To víte, že...
1: Aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali. Aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že teďka je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla někdy v takovým stresu, že ještě chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočujeme přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak, já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně. Všechny zdravím.
0: Děkuji moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou, Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
1: Foj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřížci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařizové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordíje se pristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí. Mm.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcaj si?
2: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
0: Jak by to Rumcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Rumcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Rumcajsi! Hned se zdolu, hned! Rychtář, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcajsi, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři! Mordi je, Firok, když já si narazím. Rychtáři!
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A pí kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl jičínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s Cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko, jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil:
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jednalíná mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.